0: Děkujeme vám, děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Radio Krokodýl.
2: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

jste s Krokodýlem, což je dobře, Jarek přeje krásný poslech. No a my se jdeme podívat na jedno skvělé lepidlo na kosti. Ano, s léčbou tříštivých zlomenin může v budoucnu pomoci kostní lepidlo, které testují věci z výzkumného centra CEJTEC Vysokého učení technického v Brně. Jednotlivé úlomky lze přilepit na své místo, poté se lepidlo postupně vstřebá a rozloží na látky, které se v těle běžně vyskytují. Lékaři mohou do lepidla přidat také antibakteriální a hojivé látky. To je paráda, co? Tak uvidíme, jak ten test celkově dopadne. Teď další je pro vás, pro dobrou náladu.

Tři dekády krokodýla. Už 30 let. Stále s vámi. Stejný název, stejní lidé. Krokodýl. Vaše nejvěrnější.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

Radio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

Je dobré mít někoho rád. Rádio, které pomáhá.

Na Vlně Krokodýla si užíváte hit za hitem, Jarek přeje krásný poslech, my se jdeme podívat do Slavkova u Brna. Tam bude dvouletá rekonstrukce Koláčkova náměstí. Ano, stavební práce začaly a podle současného plánu potrvají do konce září 2028. Po dobu stavby bude náměstí uzavřené, změny se dotknou také dopravy a parkování v ulicích kolem a například se vrátí jednosměrný provoz ze směry od pošty. Jinak první etapa se zaměří na chodníky a parkovací stání, tak s tím počítejte. Do Slavkova zdravíme, pohodu přejeme, zvládněte to. Bude to dlouhá rekonstrukce, ale bude to stát podle aspoň vizuálu, který tady koukám za to. Tak užijte si to, Jarek přeje hezký poslech.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

žoral profí nebo amatér. Kopce byly, jsou a budou vždycky fér. Jestli chceš zážitek, co nemá zápory, pak každý

hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: nejlepší po ránu.
1: Ahoj, já jsem Tonda.
2: A já Katka. Stávejte s námi a nic vám neunikne. Sledujeme pro vás živě události v Brně a na Jižní Moravě.
1: Víme, kde to stojí v kolonách a víme, jestli to dneska bude na deštník nebo na sluneční brýle.
2: Do toho vás bavíme. Těšte se na rubriky O mužích jen dobře, Blbec nakonec
1: a na procvičení brněnského hantecu.
2: Také soutěžíme o prachy na ruku.
0: To nejlepší po ránu. Každé všední ráno od 6:30 do 9:00.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: 5 hodin 30 minut k tomu. Dobré ráno, dobrý den. Pro některé začíná ten týden až dnes. Myšleno tím pracovní týden. Včera státní svátek bylo volno, dnes máme úterý 29. září. Ze studia Rádia Krokodýl dobré ráno přeje Tonda Kala. Katka už je tady taky, chystá zprávy na 6. hodinu. Dneska v první řadě hrajeme Michalům a Michaelům, kteří právě dnes slaví svůj svátek. 4 pracovní dny před námi. Troufám si říct, že dneska to bude výrazně příjemnější. Myslím tím nejenom dnes, ale tenhle týden, že se bude chodit do práce jenom 4 dny. Parádní víkend, co se týče počasí za námi. Krásné babí léto je tady. Mělo by nám vydržet i celý tenhle týden. I dnes budou teploty příjemné přes 20 stupňů. Pravda, teď tam ještě nemáme ani 10, i když teda jak kde. Třeba Břeclav ta hlásí jenom 5,5 stupně. A kousek od Kyjova ve Strážovicích je ale stupňů, pokud se dobře dívám, skoro 14. Lítá nám to nahoru dolů, sem tam může ještě lítat nějaká ta mlha. Tak dejte na to prosím pozor. Dneska třeba slaví narozeniny filmový režisér, také trochu herec Jiří Strach, dneska má 53. narozeniny. 58. slaví třeba herec Michal Dlouhý. Přátelé, pojďme na to, nebude to trvat dlouho, půjdeme domů nejenom dnes, ale na konci tohohle týdne. Zkrátka, ať se daří, dobré ráno.
1: To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na Rádiu Krokodýl.

0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: Je 9 minut po půl šesté, přejeme dobré ráno. Dnešní předpověď počasí je velmi příjemná a velmi stručná. Dnes bude převažovat jasno, sem tam po ránu drobné mlhy. Teploty krásné, 21 až 24 stupňů. Dobré ráno.
2: Hledáš práci? Pojď pracovat pro Krajský úřad Jihomoravského kraje. Chceš být u projektů, které zlepšují prostředí, ve kterém žiješ? Oceníš rovnováhu mezi pracovním a osobním životem? Mrkni na volná místa. 82% zaměstnanců Krajského úřadu Jihomoravského kraje se těší do práce. Přidáš se? www.kariera-jmk.cz.
3: Technologie naživo, biznis osobně. To je mezinárodní strojírenský veletrh. Více než 1300 průmyslových firm z celého světa předvede, co skutečně funguje v praxi. Digitální továrna, robotická expozice, to nejlepší z automatizace i 3D Expo. MSV 2026. Od 6. do 9. října na výstavišti v Brně.
4: Již od středy v nabídce. Oplatky a tak různé druhy za 5,90 a Romadur 100 gramů za 24,90. Najdete v prodejnách Brněnka.
5: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
6: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
7: Když jde o zdraví.
5: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.
0: Rádio Krokodýl, to nejlepší poradí.

0: 5 hodin 59 minut k tomu. Dobré ráno, dobrý den. Ladíte Radio Krokodil i dnes v první pracovní den, ale ve druhý den tohoto týdne v úterý 29. září. Katka nám nachystala zprávy na 6. hodinu. O čem pak budou ty první?
1: Přeji hezké ráno. Hráz Brněnské přehrady se ode dneška kvůli rozsáhlé rekonstrukci zcela uzavře. Podrobnosti ve zprávách.
0: A co si dáme po 6. po zprávách? Například Ariem. Ed Sheeran a Martin Garrix. A bude i Eva Farna. Neboj se, Boží, dnešní počasí bude krásné, takzvaně baboletní. Máme tam ale celkem chladno. Třeba například, kde to vidím, v Bystřici nad Prnčeným, tam jsou pouze 2,5 stupně nad nulou. To samé hlásí Jihlava. V Brně máme nějakých 9 stupňů, Břeclav hlásí 5,5 a Znojmo 12. Lítá nám to nahoru dolů, ta teplota. Odpoledne bude příjemně 21 až 24 stupňů.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Jsou tu zprávy, vítejte.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Hráz Brněnské přehrady, která spojuje Bystrec a Kníničky, se ode dneška kvůli rozsáhlé rekonstrukci zcela uzavře. Lidé se tak musí připravit na výrazně delší objížďky i pěší trasy. Jde o první velkou rekonstrukci v historii hráze. Práce za zhruba 46 milionů korun potrvají až do prosince 2027.
2: Rádio Krokodýl. Břeclavsko.
1: Dnes proběhne vypouštění zhruba 2000 mladých jeseterů malých do řeky Dyje. Čip umožní sledování jejich pohybu v řece. Akce se koná v 10 hodin a 30 minut.
2: Rádio Krokodýl, Hodonínsko.
1: Rakovina plic v Česku každoročně vyžádá více než 5000 životů, hlavně protože se odhalí pozdě. Nemocnice v jihomoravském Kyjově proto už 5 let vyšetřuje stovky rizikových kuřáků. U 8 z nich našla nádor. Hokejisté Floridy jsou podle sázkových kanceláří v nadcházející sezóně NHL hlavními favority na zisk dalšího Stanley Cupu, který by pro ně byl třetí za 4 ročníky. Prakticky stejně dobré vyhlídky přisuzují bookmakeri Caroline, která bude v roli obhájce trofeje. Sezona NHL začne 5 zápasy v noci na středu.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Jdeme zkontrolovat silnice, začíná Lenka.
3: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna zpomaluje doprava mezi 210. a 207. kilometrem. Krátká fronta je na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy od 3. kilometru. Fronta je také na silnici 50 z Bučovic do Brna na obchvatu Slavkova a zdržíte se na silnici 43 ze Svitav do Brna mezi Ložany a Lipůvkou. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Lenka Roštoková.
0: Lenko, děkujeme, ještě pozor také v Jihlavě ve Zborovské ulici policie střed 2 osobních aut. Dejte tam pozor.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: Michal a Michal jsou dneska středem dění. Dneska pánové slaví svátek. Během chvíle probereme trochu podrobněji ten dnešní den z pohledu historie. A pozor, i dneska budeme hrát o benzín nebo naftu, chcete-li, do vaší nádrže zadarmo za jeden telefon. Jak na to? Prozradíme.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Správného muže najdeš na každém rohu, řekl kdysi Bůh. Pak se zamyslel a udělal zemi kulatou.

0: Kalendárium Rádia Krokodýl.
1: 6 hodin 11 a půl minuty, pojďme se podívat, co přinesl den 29. září. Například z toho dne, ale roku 1370, Karel IV. Oženil svého syna Václava s Johanou Bavorskou. Šlo o další císařův skvělý politický tah. V roce 1939 byla ve Francii vytvořena první československá pěší divize. Stala se základem nové zahraniční armády na západě, která bojovala za svou vlast. V roce 1951 Emil Zátopek překonal na stadionu Houšťka ve Staré Boleslavi dva světové rekordy na 20 kilometrů a v hodinovce. V roce 1968 byl v Československu zaveden pětidenní pracovní týden. V roce 2005 televizní vysílač a hotel na Ještědu byly prohlášeny národní kulturní památkou. Pojďme se podívat do světa, co stojí za zmínku. Například v roce 1711 Juraj Janošík převzal velení celé Uhorčíkovy bandy a složil zbojnickou přísahu. Tím začal poslední rok a půl jeho života, kterého přivedli před soud a následně také na šibenici. V roce 1829 v londýnských ulicích se poprvé objevili policisté nově založeného Scotland Yardu. Zmíníme také zcela určitě rok 1938, kdy Adolf Hitler, italský diktátor Benito Mussolini, britský premiér Neville Chamberlain a francouzský předseda vlády Edouard Daladier dojednali Mnichovskou dohodu o odstoupení československého pohraničí, tedy Sudet Německu. To bylo klasické o nás bez nás. Můžeme také zmínit rok 1957, kdy proběhl únik radioaktivity v kombinátu pro zpracování radioaktivních materiálů Majak v Rusku. Kyštymská havárie bývá označována za třetí nejrozsáhlejší radiační havárii po Černobylu a Fukušimě. V roce 1979 papež Jan Pavel II. Jako první papež v historii navštívil Irsko. A v roce 1988 mírové síly OSN získaly Nobelovu cenu míru. A v roce 2000 muzikál Chorus Line překonal dosavadní rekord na Broadway. Měl 3389 představení. Neuvěřitelné číslo. Kdo dneska slaví narozeniny, například herečka Simona Vrbická, ta má 61. narozeniny. Herec Jiří Hána, ten má kulatých 50. Herec Michal Dlouhý slaví dneska 58. narozeniny. Herečka Petra Martincová 58, zpěvák Kurt Nielsen 48 a herec a hlavně režisér Jiří Strach dneska slaví narozeniny 53. Co se týče svátků, tak dneska slaví svátek Michal a také Michael. A dneska se třeba říká, když před Jiřím Rosa, to před Michaelem mráz. Mrazy teda ještě úplně nejsou, ale po ránu žádná velká hitparáda. Dobré ráno.
0: Kalendárium Rádia Krokodýl. To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na Rádiu Krokodýl. Novinka Rádia Krokodýl. Martin Garrix a Ed Sheeran. Repeat it.

0: 9 minut před posledovou jste s Krokodýlem, Katka má nachystané stručné zprávy a jak to vypadá venku s počasím, bude se nám tam výrazně oteplovat. Oproti těm současným třeba v Brně jenom 9 stupňům. Vyškov ten má stupňů 6, Břeclav 5,5. Jihlava, tam je velká zima, tam jsou jenom 2,5 stupně. Jinak odpoledne bude převažovat jasno, ráno se můžou v údolích výjimečně vyskytovat mlhy, odpolední teploty příjemné 21 až 24 stupňů.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Dobré ráno, dnes ve 14 hodin bude otevřena kavárna Náplavka Café, která vznikla v budově původně skolaudované jako provozní objekt, který nechala městská část Brno Střed následně upravit. České korunovační klenoty vidělo ve Vladislavském sále Pražského hradu za 14 dní zhruba 36 600 lidí, z toho asi 9 000 bylo žáků škol, pro které byly určené první 4 dny výstavy. Návštěvnost je nižší než loni. Kosmická loď Starship se poprvé dostala na oběžnou dráhu, uvedla to na síti X firma SpaceX. Loď měla problém s jedním motorem, kvůli čemuž nebylo jisté, zda se jí to povede. Napsala to agentura Reuters s odkazem na mluvčího společnosti. Loď vypustila na oběžnou dráhu satelity služby Starlink. Kanadský útočník Sidney Crosby z Pittsburghu bude v nadcházejícím ročníku NHL útočit na metu 1800 bodů, kterou dosud překonali 4 hokejisté Wayne Gretzky, Jaromír Jágr, Mark Messier a Gordie Howe. Takový je přehled zpráv, hezké ráno.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mleté maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0 litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Vaše Toyota.
5: Přijďte si vybrat z široké nabídky vozů Toyota do BS Auto. Těšíme se na vás v autosalonu BS Auto Brno na Veslařské ulici. www.toyotabsauto.cz.
6: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
7: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
8: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
7: Vážně?
8: Já mám Lelosy na sobě celý den.
7: Lelosy. Too comfortable to take off.
1: Je dobré mít někoho, kdo se o vás postará.

0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo.
1: Minutu po půl sedmé, dobré zprávy, u nás můžete vyhrát pohonné hmoty, tak jako třeba včera Honza.
2: Zarec, ahoj, tady Honza, vyhrál jsem naftu s krokodýlem a pojedeme za tří na Slovensko. Je to parádní a to vám dobře jezdí s krokodýlem.
1: Děkujem za přání šťastné cesty, jinak každý z vás může vyhrát ty pohonné hmoty. Chce to pravý čas zavolat, ten pravý čas nás stává tehdy, když zazní takzvaný výherní song, tím dnešním je Sebastian Toulavá. Až bude tohle hrát, volejte Krokodýla a je to vaše.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Dobré ráno, jdeme na silnice, slovo má v téhle chvíli Lenka.
3: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna zpomaluje doprava mezi 210. a 207. kilometrem. Krátká fronta je na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy od 3. kilometru. Fronta je také na silnici 50 z Bučovic do Brna na obchvat u Slavkova a zdržíte se na silnici 43 ze Svitav do Brna mezi Ložany a Lipůvkou.
1: Pozor dejte na příjezdu na D2 k Brnu, tady ta kolona už je celkem dlouhá, má nějaké 4 kilometry, možná 5. Celkem dlouhé zdržení je v téhle chvíli na D1 od Vyškova k Brnu. Tady už je to minimálně na čtvrt hodiny, aby toho nebylo málo, tak na kilometru 200 vyšetřuje policie nehodu dvou osobních aut. A pozor taky ještě jednou D1, kilometr tentokrát je 171 ve směru na Prahu, stojí odstavené nákladní auto.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.

kolikrát budem ponocovat a necháme čas kolem nás ubíjet.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: 5,5 minuty po půl sedmé míříme za dětmi a na masáž. Zeptali jsme se dětí, co to je taková masáž a proč na ní vůbec chodíme?
2: Kdyby nešel na masáž, tak by ho bolely záda a kdyby šel, tak by ho nebolely.
3: A toho se leží a masíruje se na kápání.
4: Na masáži se dělá, se masírujou záda, takže to, je, to znamená, že se tam musí ležet a být potichu.
5: Kdyby se nešli vymasážovat a bolely by je záda, a tak by řekli, a moje záda.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Uhodni záhadný krokodýlí zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme o víc

0: Andrej's Golden na Krokodýlu 5 minut před 6:45, kde máme v centru Brna 9 stupňů, Vyškov hlásí 6, Břeclav 5, Znojmo 11 stupňů. Odpolední teploty budou příjemné, mezi 21 až 24 stupni a převažovat bude jasno. A teď Katka.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Pěkné ráno. Stavba nového sjezdu z D1 na Černovickou terasu v Brně začne až na jaře příštího roku. Nový sjezd má ulevit přetížené Říbské ulici. Ředitelství silnice dálnic posunulo zahájení kvůli dotazům účastníků výběrového řízení na firmu, která stavbu provede. Ekonom Jan Švejnár, hokejisté David Pastrňáka, Jakub Voráček, záchranářka a zakladatelka projektu Sanitka splněných snů Petra Homolová nebo obhajkyně lidských práv Elena Gorolová patří mezi osobnosti, které včera dostaly stříbrné pamětní medaile od předsedy Senátu Miloše Vystrčila. Udělovány jsou o svatováclavském svátku těm, kteří vynikli ve svém oboru nebo přispěli k dobré pověsti Česka v zahraničí. 7 zástupců státu, katolické církve a města Prahy se dnes znovu sejde ve svatovícké katedrále na Pražském hradě, aby otevřeli korunní komoru k uložení korunovačních klenotů. Lidé si klenoty mohli prohlédnout od 15. do 28. září. Čeští fotbaloví reprezentanti dnes o 20 hodin 45 minut odehrají doma proti Anglii druhý zápas z nového ročníku Ligy národů. Národní tým v sobotu v premiéře pod španělským trenérem Santim Deniou podlehli v Praze Chorvatsku 1-2. Takový je přehled zpráv. Hezké ráno.
3: Hledáš práci? Pojď pracovat pro Krajský úřad Jihomoravského kraje. Chceš být u projektů, které zlepšují prostředí, ve kterém žiješ? Oceníš rovnováhu mezi pracovním a osobním životem? Mrkni na volná místa. 82% zaměstnanců Krajského úřadu Jihomoravského kraje se těší do práce. Přidáš se? www.kariera-jmk.cz.
4: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 6 399 korun měsíčně bez DPH s operativním leasingem Kinto One. Všechny vozy jsou navíc k dispozici skladem. Navštivte 5. až 11. října Lexus Brno Sokolova 714/2K.
5: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
6: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
7: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
8: Když jde o zdraví.
9: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
10: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.
1: Rádio Krokodýl. To nejlepší po ránu.
2: No je to nejlepší po ránu.
11: Yes. It is not that funny. That's not that funny.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: 10 minut před 7 hodinou ranní poměrně důležitá informace, která už dneska ve zprávách od Katky zazněla, pojďme ji trochu rozebrat. Čeho se týká brněnské přehrady? Tisíce rekreantů, k tomu velké množství cyklistů a také chataři nebo návštěvníci nedalekého wellness centra, také beach volejbalového areálu na Sokoláku. Ti všichni běžně míří přes hráz brněnské přehrady. Ode dneška to bude ale výrazně komplikovanější, protože cesta na důležité hradbě chránící město před povodněmi se kompletně dneska uzavře kvůli rekonstrukci koruny hráze. Neprůjezdná i neprůchodná zůstane až do prosince příštího roku. Je to poměrně zásadní, například pro pěší to bude znamenat sestoupit dolů po schodech, následně podél břehu řeky Svratky dojít zhruba 800 metrů k lavce u fotbalového hřiště a poté zase zpátky a zase po schodech nahoru. Není to samozřejmě vhodné pro rodiny z kočárky ani pro lidi se sníženou hybností. Můžete využít městskou hromadnou a autobusem 302 dojet na zastávku u památníku, odkud se stejnou jmenou a poté přístavní ulicí dostanete až takzvaně k Prýglu. Motoristé to budou mít mnohonásobně delší, bude to zhruba 8-kilometrová objížďka. Stručně řečeno, přes hráz brněnské přehrady se nedostaneme nikdo, ani pěšky, ani na kole, ani autem, až do prosince příštího roku. Tak s tím počítejte a pamatujte na to. Dobré ráno.
0: Radio Krokodýl. Hit za hitem.

0: Rádio Krokodýl.
1: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
2: Pěkné úterý, zveme vás dnes do divadla. Inscenaci Miminí divadlo Lesní fantazie nabízí divadlo Radost v 16.30.
3: 6 hodin 59 minut, to je čas, kdy posloucháte Radio Krokodýl. Katka má nachystané zprávy na 7 hodinu, o čem pak dobré ráno?
4: Přeji hezké úterý. Útočník Martin Nečas z Colorada bude v nadcházející sezóně 12. nejlépe placeným hráčem NHL. Víc ve zprávách.
3: A co si dáme po zprávách po 7. hodině? Například Sophie Alice Baxter. Taylor Swift. A taky bude Olga Lounová. A taky bude 7 hodin za 20 vteřin.
1: Akce týdne Kovošrotu Barco. Měď stará, opalovaná, lakovaná nebo pocínovaná jen tento týden za 260 korun za kilo. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
3: Dnešní počasí, které nás čeká, bude velmi příjemné. Oteplí se nám tam celkem výrazně. V Břeclavi teď hlásí 5 stupňů, Vyškov ten má stupňů 6, Znojmo tam je stupňů 11. Odpolední teploty při jasné obloze 21 až 24 stupňů.
1: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
4: Vítám vás u zpráv.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
4: Krajský soud v Brně bude dnes pokračovat projednávání případu ublížení na zdraví a neposkytnutí pomoci dítěti. Muž, který podle obžaloby způsobil dítěti popáleniny, čelí obžalobě z ublížení. Žena, jež situaci 3 dny neřešila, je obžalovaná z neposkytnutí pomoci. Ošetření zajistila a ženina příbuzná. Událost se stala v Brně v roce 2024.
1: Rádio Krokodýl. Znojemsko.
4: Opravu vytížené silnice první třídy číslo 38, která ze Znojma vede směrem na Moravské Budějovice a dál na Jihlavu, chystají státní silničáři. Práce začnou dnes a potrvají 2,5 měsíce. Řidiči musí počítat s omezením. Komplikace čekají i cestující, kteří se dopravují autobusy.
1: Rádio Krokodýl, Třebíčsko.
4: Úžovka bičí, která má svůj domov v Severní Americe, nejspíš uprchla chovateli. Strážníci ji našli na parkovišti v Moravských Budějovicích. Nyní hledají chovatele, kterému had patří. Útočník Martin Nečas z Colorada bude v nadcházející sezóně se 14 miliony dolarů 12. nejlépe placeným hráčem NHL. Půjde však o nejvyšší příjem českého hokejisty v historii. Dosud byl maximem 13 milionů dolarů Davida Pastrňáka z Bostonu z ročníku 2023-24 a 2024-25. Žebříčku kraluje nově švédský útočník Leo Carlson z Anaheimu s částkou 20,8 milionů dolarů.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
3: Dobré ráno, pojďme na silnice, slovo má v téhle chvíli Lenka.
5: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna na 200. kilometru vyšetřuje policie nehodu dvou osobních aut. Roztrhaná kolona je od 218. kilometru. Řidiči popu jíždějí na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy od 11. kilometru. Na silnici 50 z Bučovic do Brna vázne doprava na obchvatu Slavkova a pak před Holubicemi. Řidiči popu jíždějí na silnici 43 ze Svitav do Brna u Lipůvky. Na příjezdu do Blanska směrem od Jedovnic se zasahují záchranáři u nehody zraněného motorkáře. Počítejte s omezením provozu. Ucpané silnice 425 v Rajhradu před nájezdem na hlavní tah do Brna a kolona na silnici 380 stelnice do Brna na příjezdu do Tuřan. Do Rádio Krokodýl z Global Assistant Senka Roštoková.
3: Lenko, děkujeme. Taky celkem kolona je na příjezdu do Kuřimy ve směru od Tišnova. V podstatě už za Čebínským kopcem zpomalíte a budete popojíždět až právě do Kuřimy.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Dopravní servis vám přináší Master DC, jediný IT partner, kterého vaše firma potřebuje. www.master.cz

Jsou 3,5 minuty po 7 hodině ranní a chystáme soutěž s brněnským Hantecem o voucher v hodnotě 300 Kč na pizzu Bombastiku tady u nás v Brně. Tak buďte s námi, přejem dobré ráno.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Sedí dvě blondýnky v kavárně, jedna říká: tak co, jak ti dopadl řidičák, ty zkoušky? Vyhodili mě. A proč? No, před kruhovým objezdem bylo na značce napsáno 30, tak jsem ho 30krát objela. Počkej, a nepřepočítala ses?

0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
1: 7:11 k tomu je tady brněnské Hantec. Máte-li zájem si zasoutěžit a také vyhrát voucher v hodnotě 300 korun na pizzu Bombastika, kterou najdete pětkrát v Brně, tak můžete volat Krokodýla 603 103 103. Cože se to dneska Žanek ptá, co máte rozklíčovat, to položíme otázku někomu konkrétnímu. Rádio Krokodýl, dobrý den.
2: Ahoj, Milena.
1: Ahoj, kdy pak jsi vstávala?
2: Tak půl hodiny.
1: Jo, ještě si ale s nikým nemluvila, viď?
2: Ještě ne.
1: Je to slyšet, nejsi moc rozmluvená. Tak, na co se to... Ne, nic se neděje, v pohodě. Na co se to Žanek ptá?
3: Komity, co to znamená dýchat na Kikiriksdorfu?
1: Dýchat na Kikiriksdorfu, co to může být?
2: Teď jsem vůbec nerozuměla,
1: Dýchat na Kikiriksdorfu. Schválně si pustíme Brňany, jestli věděli.
4: Kikiriksdorf to jsou Kohoutovice a dýchat kouřit?
5: Něco s Kohoutem to bude nic společného, ale asi byli na Kohoutovický kopec.
6: Jít se někam projít na čerstvý vzduch?
7: Dýchat na Kikiriksdorfu, tak to nevím, ne.
1: No, částečně to tam zaznělo, ta městská část tam zazněla. Kikiriksdorf, to je co teda?
2: Kohoutovice.
1: Správně. A dýchat na Kikiriksdorfu?
2: Dýchat, jít na Kohoutovice.
1: No, když tam bydlím, tak to znamená, že tam... V Kohoutovicích něco. Ježišmarjo. Prosím, poprosím nějakou odpověď.
2: Dýchat na Kohoutovice. Bydlet v Kohoutovicích.
3: Dechat na Kikiriksdorfu znamená žít v Kohoutovicích.
1: Ty asi nedecháš na Kikiriksdorfu, viď?
2: Já bydlím v Kohoutkách.
1: Ty bydlíš v Kohoutovicích?
2: Aha, ano.
1: Takže decháš na Kikiriksdorfu, tak aspoň víš, jak je to celé dohromady. Tak vyhrál, zgratuluji, měj se hezky, dobré ráno.
2: Ahoj.
0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl. To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na rádiu Krokodýl.

0: Anastasia tady u nás na Krokodilu 10 minut před půl osmou. Největší chladno je v téhle chvíli v Jihlavě. Tam mají pouze 2 stupně. Ano, celkem velká zima. Naopak v Kyjově, nebo ve Strážovicích u Kyjova, mají 13 stupňů. Břeclav hlásí necelých 5, Brno 8,5, Vyškov stupňů 6. Dnes má být jasno a teploty 21 až 24 stupňů.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Pěkné ráno. V Brně zemřel ve věku 67 let český teoretik výtvarné kultury, zakladatel oboru galerijní pedagogiky v České republice a dlouholetý vedoucí katedry výtvarné výchovy pedagogické fakulty Masarykovy univerzity Radek Horáček. Laureátkou letošní ceny Václava Havla je iránská právnička Nasrin Sotoudíová. Oznámila to Rada Evropy, jejíž parlamentní shromáždění garantem ocenění. Počet potvrzených případů eboli v Kongu překročil 8 tisíc, informovali o tom agentury Reuters a AP. Nemoci od začátku oficiálně vyhlášené epidemie v květnu vyžádal téměř 4 tisíce obětí. V neděli přišel o život také vysoce postavený představitel konžské vládní strany, kterého ubil dav k smrti po vystoupení v rozhlasovém pořadu zaměřeném na zvýšení povědomí o epidemii. Spor mezi FC Barcelona a prezidentem Realu Madrid Pérezem jde k soudu. Obě strany se musí 25. listopadu dostavit v Madridu ke smírčímu jednání, jež předchází případnému trestnímu řízení proti Pérezovi za pomluvu. Spor se týká jeho vyjádření letos v květnu, kdy obvinil Barcelonu z korupce. Tolik stručné zprávy, hezké ráno.
3: Vítejte v ráji promlsné jazyčky. V chlebíčkovém ráji.
4: Tady se splní vaše chlebíčkové sny.
3: Nabízíme široký výběr chlebíčků, mini chlebíčků, kanapek a dalších pochoutek.
4: Navštivte www.chlebíčkovýraj.cz a zažijte lahůdkové dobrodružství. Nebo se zastavte v naší nové prodejně na Pálavském náměstí 2D v Brně.
3: Chlebíčky z chlebíčkového ráje. To můžu.
4: Chlebíčkový ráj.
5: Nebeské pochoutky pro chuťové buňky.

0: Stávej, jedeme na vodu.
1: Do té zimy, to mám jako vytáhnout pláštěnku.
0: Klid, do tepla, do kina. 52. Mezinárodní filmový festival Ecofilm je totiž celý o vodě. Skvělé filmy a vstupné je dobrovolné. Od 1. do 4. října v Brně v Cinema City Velký špalíček. Pořadatelem je Ministerstvo životního prostředí.
1: A tu pláštěnku fakt nepotřebuju.
0: Ne, a rezervuj místa na www.ecofilm.cz.
2: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
3: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
4: Už žádný, mami, restartuj to.
5: Už se mi nesekne při penaltě.
6: Už nespane, když páříme s klukama.
3: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
7: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
8: No jasně, z MND to jde.
7: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
9: Je dobré mít se o koho opřít.
10: Vaše nejvěrnější rádio.

0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo.
1: Od pondělí do pátku u nás můžete vyhrát pohonné hmoty za jeden jediný telefon, jako třeba včera Honza.
2: Zares, ahoj, tady Honza, vyhrál jsem naftu s krokodýlem a pojedeme za tří na Slovensko. Je to parádní a to mám dobře říct s krokodýlem.
1: Každý to může být, každý z vás to může vyhrát. Stačí, když zavoláte v pravý čas, ten nastává ve chvíli, kdy zazní výherní písnička. Tou dnešní je Sebastian Toulavá. Až se tady Sebastian bude toulat, volíte krokodýla a je to vaše.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Máme sice úterý, ale špička jako v pondělí. Ano, máme tady první pracovní den, je celkem hodně plno, slovo má Lenka.
3: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna na 200. kilometru vyšetřuje policie nehodu dvou osobních aut, roztrhaná kolona od 218. kilometru. Řidiči popojíždějí na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy od 11. kilometru. Na silnici 50 z Bučovic do Brna vázne doprava na obchvatu Slavkova a pak před Holubicemi. Řidiči popojíždějí na silnici 43 ze Svitav do Brna u Lipůvky. Na příjezdu do Blanska směrem od Jedovnice zasahují záchranáři u nehody zraněného motorkáře. Počítejte s omezením provozu. Ucpané silnice 425 v Rajhradu před nájezdem na hlavní tah do Brna a kolona na silnici 380 silnice do Brna na příjezdu do Tuřan.
1: Je to takové všude celé červené, všude se zdržíte. By toho nebylo málo, tak ti z vás, kteří třeba jezdí od Tišnova na Kuřim a jsou zvyklí to objíždět přes Moravské Kynice, tam tudy ne. Protože mezi Kuřimi a Moravskými Kněžicemi došlo k dopravní nehodě osobního auta a provoz je řízen kyvadlově, počítejte se zdržením v obou směrech. Další nehoda přibyla na D2 ve směru na Brno, kilometr 7,5, tam se srazila dvě osobní auta. Šťastnou cestu.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: 6,5 minuty po půl osmé jdeme za dětmi a ptáme se děti, víte, proč fouká vítr?
2: Když by nefoukal vítr, tak by nemohli ani moc dýchat lístky třeba nebo stromeček.
3: Třeba ten vítr nám dává třeba kyslík.
4: Kdyby nefoukal vítr, tak my jsme neměli moc vzduchu v tom našem tělíčku.
5: Před zimou fouká vítr hodně, aby opadaly lístky ze stromů.
0: Krokodýl.

0: Na Krokodýlu 4 minuty před 7:45, kdy má Katka připravené stručné zprávy, ale ještě předtím se nekneme na počasí. Vyškov hlásí 6 stupňů, Břeclav necelých 5, ve Znojmě je skoro 12. My tady v Brně máme nějakého 8,5 stupně. Nejchladněji je v Jihlavě, tam mají 1,5 stupně. Odpoledne bude jasno, to by mělo být celý den, a teploty příjemné 21 až 24 stupňů.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Dobré ráno, dnes ve 14 hodin bude otevřena kavárna Náplavka kafe, která vznikla v budově původně skoloudované jako provozní objekt, který nechala městská část Brno-Střed následně upravit. České korunovační klenoty vidělo ve Vladislavském sále Pražského hradu za 14 dní zhruba 36 600 lidí, z toho asi 9 000 bylo žáků škol, pro které byly určené první 4 dny výstavy. Návštěvnost je nižší než loni. Kosmická loď Starship se poprvé dostala na oběžnou dráhu, uvedla to na síti X firma SpaceX. Loď měla problém s jedním motorem, kvůli čemuž nebylo jisté, zda se jí to povede. Napsala to agentura Reuters s odkazem na mluvčího společnosti. Loď vypustila na oběžnou dráhu satelity služby Starlink. Kanadský útočník Sidney Crosby z Pittsburghu bude v nadcházejícím ročníku NHL útočit na metu 1800 bodů, kterou dosud překonali 4 hokejisté Wayne Gretzky, Jaromír Jágr, Mark Messier a Gordie Howe. Takový je přehled zpráv. Hezké ráno.
3: Baštím, baštíš, baštírna.
4: Čas na změnu. Dopřejte svým lidem v kanceláři i v dílně obědy, na které se budou těšit. Vozíme čerstvé a chutné jídlo přímo do vaší firmy.
3: Ochutnejte rozdíl na baštírnaslatina.cz. První týden pro novou firmu se slevou 30%. Baštírnaslatina.cz. Mňam. Hledáš práci? Pojď pracovat pro Krajský úřad Jihomoravského kraje. Chceš být u projektů, které zlepšují prostředí, ve kterém žiješ? Oceníš rovnováhu mezi pracovním a osobním životem? Mrkni na volná místa. 82% zaměstnanců Krajského úřadu Jihomoravského kraje se těší do práce. Přidáš se? www.kariera-jmk.cz.
5: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Navštivte 5. až 11. října Lexus Brno Sokolova 714/2K.
6: Víte, co jsem si řekla? Dnes vypínám. Žádné povinnosti, žádný spěch. Dnes si budu jen užívat. A tak jsem vyrazila do Termen Resortu Lá. Necelá hodinka od Brna. Příjemně teplá termální voda, klid a pohoda. Přesně to jsem potřebovala. A mám tip i pro vás. Je vám 60 nebo víc? S nabídkou Best Ager si užijete celý den v termálních lázních jen za 30 euro. Od pondělí až do neděle. Termen Resort Lá. Na relax není nikdy pozdě. terme-la.at.
7: Se jde na hokej. Kometa Brno vyzve na domácím ledě Mladou Boleslav. Přijďte podpořit svůj klub v třaskavém souboji s dávným rivalem. Kdy? V pátek 2. října od 18 hodin ve Winning Group Areně. Vstupenky jsou v prodeji na webu a v mobilní aplikaci Komety.
1: Rádio Krokodýl. To nejlepší po ránu.
2: No je to nejlepší po ránu.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: 8 minut před 8 hodinou zdravíme do Komína, kde mají krásně spravené společenské centrum stará Zička, ale nemůžou ho používat. Na otevření se čeká. Proč? No, protože to zdržuje nekvalitně provedená dlažba, kterou zástupci brněnských komunikací odmítli od zhotovitele převzít. Teď se to znovu opravuje. Musela se najmout nová firma, protože to zkrátka dobře stručně řečeno bylo křivé. Nebylo to rovné. Jakoby ti dlaždiči to pokládali první den. Tak přejeme, ať je to co nejdřív zprovozněno, aby se ta stará hasička mohla otevřít. Dobré ráno.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.

0: Bon Jovi na rádiu Krokodýl minutu a tři čtvrtě před 8 hodinou.
1: Akce týdne Kovošrotu Barco. Měď stará, opalovaná, lakovaná nebo pocínovaná jen tento týden za 260 korun za kilo. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.

0: Rádio Krokodýl.
1: Tati, co je to hybrid?
2: To je auto.
1: A co je to superhybrid?
2: To je Chery.
3: Rodina SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Superhybrid již od 519 tisíc korun.
4: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
1: Více na cherrymotor.cz.
5: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 tisíc korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
6: 8. hodina raní se přiblížila, Katka má nachystané další zprávy. Dobré ráno.
7: Přeji hezké ráno. Hráz Brněnské přehrady se ode dneška kvůli rozsáhlé rekonstrukci zcela uzavře, podrobnosti ve zprávách.
6: A co si zahrajeme po 8. hodině? Například dáme Ellie Goulding. Dáme také Pomádu. A třeba i Pokáče.
8: Mám doma kočku, mám ji rád, je to skvělý kamarád, jen od tý doby.
6: Máme tam celkem chladno na některých místech, a to tak, že značné chladno. Třeba v Jihlavě mají 1,5 stupně nad nulou, to fakt není moc. V Brně máme necelých 9, Břeclav hlásí stupňů 5. Odpoledne a během dne má být jasno a teploty příjemné 21 až 24.
9: Jaké počasí je dnes? Řekne Orion Wellness. Partnerem počasí je Wellness Orion Brno Lesná. www.wellnessorion.cz.
10: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
7: Jsou tu zprávy, vítejte.
10: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
7: Hráz Brněnské přehrady, která spojuje Bystrec a Kníničky, se ode dneška kvůli rozsáhlé rekonstrukci zcela uzavře. Lidé se tak musí připravit na výrazně delší objížďky i pěší trasy. Jde o první velkou rekonstrukci v historii hráze. Práce za zhruba 46 milionů korun potrvají až do prosince 2027.
10: Rádio Krokodýl. Břeclavsko.
7: Dnes proběhne vypouštění zhruba 2000 mladých jeseterů malých do řeky Dyje. Čip umožní sledování jejich pohybu v řece. Akce se koná v 10 hodin a 30 minut.
10: Rádio Krokodýl. Hodonínsko.
7: Rakovina plic v Česku každoročně vyžádá více než 5000 životů, hlavně proto, že se odhalí pozdě. Nemocnice v jihomoravském Kyjově proto už 5 let vyšetřuje stovky rizikových kuřáků. U 8 z nich našla nádor. Hokejisté Floridy jsou podle sázkových kanceláří v nadcházející sezóně NHL hlavními favority na zisk dalšího Stanley Cupu, který by pro ně byl třetí za 4 ročníky. Prakticky stejně dobré vyhlídky přisuzují bookmakeri Caroline, která bude v roli obhájce trofeje. Sezona NHL začne 5 zápasy v noci na středu.
10: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
6: Dobré ráno, jdeme na silnice, je toho moc, slovo má Lenka.
11: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna na 200. kilometru vyšetřuje policie nehodu dvou osobních aut, roztrhaná kolona od 220. kilometru. Na dálnici D1 z Brna do Prahy na 191. a 5. kilometru se srazilo osobní auto s dodávkou. Blokují jeden jízdní pruh a kolona od 194. kilometru. A na dálnici D1 z Prahy do Brna očekávejte pomalý provoz a přerušení kolony mezi 182. a 196. kilometrem. Řidiči popojíždějí na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy od 5. kilometru. V Brně ve Veslařské ulici došlo ke střetu osobního auta s dodávkou. Na dálnici D52 z Pohořelic do Brna je kolona od Drajhradu do Modřic. Na Brněnsku mezi Kuřími a Moravskými Knínicemi došlo k dopravní nehodě osobního auta, počítejte se zdržením. Na silnici 50 Bučovec do Brna zpomaluje doprava na obchvat u Slavku a pak před Holubicemi. Řidiči popojíždějí na silnici 43 ze Svitav do Brna mezi Lažany a Lípůvkou. Ucpaná je silnice 425 z Holasic do Rajhradu a kolona je na silnici 380 z Telnice do Brna na příjezd do Tuřan. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Lenka Roštoková.
10: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Dopravní servis vám přináší Master DC, jediný IT partner, kterého vaše firma potřebuje. www.master.cz

0: Jsou 4 minuty po 8 hodině raní a v banku naší soutěže krokodýlí zvuky prachy do tvý ruky je 122 850 korun českých. Už během chvíle o ně budeme soutěžit, tak buďte s námi, dobré ráno.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Nový vedoucí úřadu nastoupí před své úředníky a říká: tak, ode dneška zavádím nový týdenní pracovní pořádek. V pondělí oddych po víkendu. Úterý příprava na pracovní den. Středa pracovní den. Čtvrtek oddych po pracovním dni. Pátek příprava na víkend. Sobota, neděle víkendové volno. Když domluví, tak se přihlásí úředník a říká: počkat, a v tu středu tady budeme jako do kolika? This car is automatic, systematic, hydromatic, wide degrees lightning.

0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: Teď je ten pravý čas volat krokodýla, milý zlatí 603, 103, 103. Proč? Protože tady máme peníze. A hodně peněz, 122 850 korun českých. Kdo pak má to štěstí a dovolal se jako první? Tady je krokodýl, dobrý den.
2: Petr z Brna.
1: Dobrý den, Petře. Daří se?
2: No, daří se. Tak blbě, že jsem už mnohokrát volal a nikdy jsem se nedovolal.
1: Tak uvidíme, jestli se bude dařit lépe v téhle chvíli. Máte šanci nám říct, co je to za zvuk a vyhrát ty peníze? Co to podle vás je?
2: No, já si myslím, že to je lámání špejle, no nějakého dřívka.
1: Rozumím. Lámání drobného dřívka, třeba špejle. Jdeme to udělat? Kdyby bylo na mě, já řeknu dobrý. Co říká arbitr? Ten má tuhle odpověď.
2: Ano.
1: No, je mi líto, ale není to tak.
2: Jo, dobře.
1: Mějte se moc hezky. Naschranou.
3: Pusťte slunce do svého domova. Ať už stavíte nebo měníte stará střešní okna za nová, zvolte energeticky úsporná střešní okna Velux. A pozor, akce. Za každé okno získejte zpět až 2,5 tisíce korun. Nakupte už nyní ve všech prodejnách Pro X 2000 a také na e-shopu. Střechám opravdu rozumíme a poradíme s výběrem. ProX2000.cz.
0: To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na rádiu Krokodýl.
4: Jednou mi drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku v útulku v Měcholupech, mají dobrý výběr, zdá se, kočky jsou zcela zdarma, jen očkování za

Mám nejspíš kočku s erorem. Prvních pár dnů soužití vše vypadá nevinně. Koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech

za noc nejmíň pětkrát jí okno otevřít dů. Pak v práci šéf se zeptá, proč v ní tak ospalý přijdu, že občas hrdě nám tmou. Donese zakouslou myš, poznáš až ráno, když se s torzem

nejspíš kočko. Ráda dlouze sedá v okně a nebo ve dveřích, Bůh ví proč nejradši v zimě, když venku padá sníh, když pak v bytě máme -20, tak nás zahřívá aspoň pocit, že v tu chvíli naš

0: mám nejspíš kočku s erorem.
1: Dobré ráno, Brno a celá Jižní Morava. Rádio

0: Kalery Žepsen na Krokodýlu 9 minut před 8:30, jak máme venku. Na některých místech velmi chladno, třeba v Jihlavě mají jenom lehce pod 3 stupni. Skoro 5 mají v Břeclavi, 6 má Vyškov, Brno má nějakých 9 stupňů. Dnešní počasí by mělo být velmi příjemné, převažovat bude jasno a teploty 21 až 24 stupňů.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Pěkné ráno. Stavba nového sjezdu z D1 na Černovickou terasu v Brně začne až na jaře příštího roku. Nový sjezd má ulevit přetížené Říbské ulici. Ředitelství silnice dálnic posunulo zahájení kvůli dotazům účastníků výběrového řízení na firmu, která stavbu provede. Ekonom Jan Švejnár, hokejisté David Pastrňák a Jakub Voráček, záchranářka a zakladatelka projektu Sanitka splněných snů Petra Homolová nebo obhajkyně lidských práv Elena Gorolová patří mezi osobnosti, které včera dostaly stříbrné pamětní medaile od předsedy Senátu Miloše Vystrčila. Udělovány jsou o svatováclavském svátku těm, kteří vynikli ve svém oboru nebo přispěli k dobré pověsti Česka v zahraničí. 7 zástupců státu, katolické církve a města Prahy se dnes znovu sejde ve svatovícké katedrále na Pražském hradě, aby otevřeli korunní komoru k uložení korunovačních klenotů. Lidé si klenoty mohli prohlédnout od 15. do 28. září. Čeští fotbaloví reprezentanti dnes o 20 hodin 45 minut odehrají doma proti Anglii druhý zápas z nového ročníku Ligy národů. Národní tým v sobotu v premiéře pod španělským trenérem Santim Deniou podlehli v Praze Chorvatsku 1-2. Takový je přehled zpráv. Hezké ráno.
1: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo. Každý

0: www.japotransport.cz.
1: E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na e-kondomy.cz.
2: Je libo a kučku křoviňák nebo čertí lejno? Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
3: Uni hobby.
2: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
4: Novinka od Ecolube. Aditiva do benzínu i nafty s vysokou účinností. Jeden díl aditiva na 1000 dílů paliva. To je malá dávka a maximální účinek. Praktické balení, snadná aplikace. Výrobky Ecolube. Síla v každé kapce. Nakupujte na oleje.cz.
5: Jako každý podzim je potřeba svůj vůz připravit na zimní sezónu. Nezapomeňte zkontrolovat autobaterii, provozní kapaliny, ale i funkčnost brzd. Rádio Krokodýl dbá na prevenci.
6: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes.
7: Autonova Brno, na ulici Masná. Váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.autonova.cz.
8: Rádio Krokodýl.
9: Skalní mlýn žije. Přijďte v sobotu 10. října od 1:30 na Skalní mlýn v Moravském Krasu. Čeká vás řemeslný jarmark, vinaři, gastrostánky a hudební vystoupení cymbálové muziky Grajcar, Michala Hrůzy a kapely Legendy se vrací. Vstup je zdarma. Přijďte 10. října na Skalní mlýn.
10: Míchejte s námi beton pro Brno. Cemex hledá parťáka pro provoz betonárny. Čeká vás skvělý tým, jistota a zázemí mezinárodní společnosti. Máte vztah k technice? Přidejte se k Cemex. Volejte i hned. 800 11 12 12.
11: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
12: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
13: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.
14: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
15: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
14: Vážně?
15: Já mám Lelosy na sobě celý den.
14: Lelosy. Too comfortable to take off.
16: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mlété maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
17: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
18: Je dobré mít někoho rád. Krokodýl. Rádio, které pomáhá.

0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo.
1: Od pondělí do pátku nás vyhráváte pohonné hmoty. Včera se radoval Honza.
2: Zarec, ahoj, tady Honza. Vyhrál jsem naftu s krokodýlem a pojedeme za tří na Slovensko. Je to parádní a co vám dobře říct s krokodýlem.
1: I dneska můžete vyhrát ty pohonné hmoty, když jako první zavoláte, až se nám rozezní Sebastian Toulavá. Až tohle bude hrát, volejte krokodýla, když budete první, je to vaše.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Dobré ráno, jdeme na silnice, kde se vůbec nedaří.
3: Dobrna na. Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna na 200. kilometru vyšetřuje policie nehodu dvou osobních aut. Roztrhaná kolona od 220. kilometru. Na dálnici D1 z Brna do Prahy na 191. a 5. kilometru se srazilo osobní auto s dodávkou. Blokují jeden jízdní pruh a kolona od 194. kilometru. A na dálnici D1 z Prahy do Brna očekávejte pomalý provoz a přerušované kolony mezi 182. a 196. kilometrem. Řidiči popojíždějí na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy od 5. kilometru. V Brně ve Veslařské ulici došlo ke střetu osobního auta s dodávkou. Na dálnici D52 z Pohořelic do Brna je kolona od Drajhradu do Modřic. Na Brněnsku mezi Kuřími a Moravskými Knínicemi došlo k dopravní nehodě osobního auta, počítejte se zdržením. Na silnici 50 z Bučovic do Brna pomaluje doprava na obchvatu Slavkova a pak před Holubicemi. Řidiči popojíždějí na silnici 43 ze Svitav do Brna mezi Lažany a Lípůvkou. Ucpaná je silnice 425 z Holasic do Rajhradu a kolona je na silnici 380 z silnice do Brna na příjezd do Tuřan.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr.

0: Kabáti a Šaman na Krokodýlu 5 minut před 8:45, kdy máte také připravené stručné zprávy, jak to vypadá s počasím. Věškov hlásí 11 stupňů, Brno 12, Břeclav 9, Znojmo 13, v Jihlavě tam je stále chladno, pouze 3 stupně. Dnešní odpolední teploty při jasné obloze budou 21 až 24 stupňů.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Pěkné ráno. V Brně zemřel ve věku 67 let český teoretik výtvarné kultury, zakladatel oboru galerijní pedagogiky v České republice a dlouholetý vedoucí katedry výtvarné výchovy pedagogické fakulty Masarykovy univerzity Radek Horáček. Laureátkou letošní ceny Václava Havla je iránská právnička Nasrin Sotoudíová. Oznámila to Rada Evropy, jejíž parlamentní shromáždění garantem ocenění. Počet potvrzených případů eboli v Kongu překročil 8 tisíc, informovali o tom agentury Reuters a AP. Nemoci od začátku oficiálně vyhlášené epidemie v květnu vyžádal téměř 4 tisíce obětí. V neděli přišel o život také vysoce postavený představitel konžské vládní strany, kterého ubil dav k smrti po vystoupení v rozhlasovém pořadu zaměřeném na zvýšení povědomí o epidemii. Spor mezi FC Barcelona a prezidentem Realu Madrid Pérezem jde k soudu. Obě strany se musí 25. listopadu dostavit v Madridu ke smírčímu jednání, jež předchází případnému trestnímu řízení proti Pérezovi za pomluvu. Spor se týká jeho vyjádření letos v květnu, kdy obvinil Barcelonu z korupce. Tolik stručné zprávy, hezké ráno.
3: Parkování v Brně. Od 5. října se rezidentní parkování rozšiřuje do městské části Bohunice, konkrétně do oblasti 801 Kamenice. Oblast spadá do návštěvnické zóny C s regulací v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovanivbrne.cz.
4: Hledáš práci? Pojď pracovat pro Krajský úřad Jihomoravského kraje. Chceš být u projektů, které zlepšují prostředí, ve kterém žiješ? Oceníš rovnováhu mezi pracovním a osobním životem? Mrkni na volná místa. 82% zaměstnanců Krajského úřadu Jihomoravského kraje se těší do práce. Přidáš se? www.kariera-jmk.cz.
5: Technologie naživo, biznis osobně. To je mezinárodní strojírenský veletrh. Více než 1300 průmyslových firm z celého světa předvede, co skutečně funguje v praxi. Digitální továrna, robotická expozice, to nejlepší z automatizace i 3D Expo. MSV 2026. Od 6. do 9. října na výstavišti v Brně.
6: Pravý podzim začíná v Drnholci. Svět dýní je v plném proudu. Největší výstava dýní na Jižní Moravě, plná barev, chutí, zábavy a podzimní atmosféry pro celou rodinu. Otevřeno máme denně od 10 do 20 hodin, v sobotu až do 21. Přijďte si užít podzim naplno. Svět dýní v Drnholci čeká právě na vás.
7: Filmová přehlídka z Berlína, Benátek a Kán je zpět. 13. ročník přinese oceňovaný thriller Minotaur režiséra Andreje Zvěgenčeva, hypnotickou noir Odysseu, její soukromé peklo od Nikolase Windinga Refna nebo romantickou tragikomedii Žádní dobří muži režisérky Šabanu Sadát. Filmová přehlídka B2 Kán od 7. do 14. října v kinech po celé republice. Více informací najdete na b2can.cz.

0: již od středy v nabídce. Oplatky a tak různé druhy za 5,90 a Romadur 100 gramů za 24,90 najdete v prodejnách Rapo.
1: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 6 399 korun měsíčně bez DPH s operativním leasingem Kinto One. Všechny vozy jsou navíc k dispozici skladem. Navštivte 5. až 11. října Lexus Brno Sokolova 714/2K.
2: Radio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: Za 8 minut bude 9 a víme, co se dělo v městě Brně. Podrobněji nás o tom teď zpraví mluvčí brněnské městské policie Jakub Ghanem.
2: Hezký den posluchačům do studia Rádia Krokodýl. Obyvatelé centra Brna upoutal v sobotu o 1:30 ráno dětský pláč a když obrátili svůj zrak k otevřenému oknu ve vyšším patře, s úlekem zjistili, že na parapetu stojí malá holčička, jen jednou rukou se přidržuje okna a schání se po rodičích. Operační středisko městské policie proto okamžitě vyslalo naše strážníky a vyrozumělo taky hasiče. Jakmile se hlídce podařilo dostat do bytu, našla v něm pouze osamocené dítě a psa. Dívka byla v pokoji za zamčenými dveřmi. Strážníkům se ale brzy na to za asistence jednoho z přivolaných hasičů podařilo dveře pokoje otevřít. Dívka nebyla zraněná a s hlídkou se i v tuto noční dobu poměrně čile povídala. Strážníkům vysvětlovala, že rodiče si šli nakoupit. Otec s matkou se mezi tím do bytu vrátili a nejprve tvrdili, že byli pryč jen 5 minut. Po chvíli ale připustili, že to mohla být zhruba hodina. Byli prý v nedalekém baru. U 32-leté ženy potvrdila dechová zkouška přítomnost alkoholu v dechu. 40-letý muž byl pod vlivem drog. Strážníci proto okamžitě předali případ státním kolegům a informovali také sociální pracovníky. Přeji klidný den a příjemný poslech.
1: Děkujeme, to mluvčí brněnské městské policie Jakub Ghanem.
0: Hit za hitem. A přitom ani jeden dvakrát během dne. Rádio Krokodýl.

0: Hej bratři, hej sestry, hej brother, hej sestra, Avicii. Tady u nás na Radiu Krokodýl minutu a půl před 9 hodinou.
1: Akce týdne Kovošrotu Barco. Měď stará, opalovaná, lakovaná nebo pocínovaná jen tento týden za 260 korun za kilo. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz
2: Radio Krokodýl.
3: Radio Krokodýl.
1: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
0: Pěkné úterý, zveme vás dnes do divadla. Inscenaci Miminí divadlo Lesní fantazie. Nabízí divadlo Radost v 16.30. První pracovní den, ale úterý, je to příjemné, jenom 4 dny se bude chodit tenhle týden do práce. Ano, včera byl státní svátek a vy jste s krokodýlem dnes v úterý 9

0: 20. září. Katka nachystá dneska série, celé ráno zprávy, o čem pak budou ty v 9.
1: Přeji hezké úterý. Útočník Martin Nečas z Colorada bude v nadcházející sezóně 12. nejlépe placeným hráčem NHL. Víc ve zprávách.
0: A co si dáme po 9. hodině? 90. například. Ano, Inner Circle, dáme také Los Del Rio a Macarenu. A taky The Connells. Bude se nám oteplovat, odpolední teploty budou příjemné, baboletní 21 až 24 stupňů a má být jasno.
2: Jaké počasí je dnes? Řekne Orion Wellness. Partnerem počasí je Wellness Orion Brno Lesná. www.wellnessorion.cz.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Vítám vás u zpráv.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Krajský soud v Brně bude dnes pokračovat projednávání případu ublížení na zdraví a neposkytnutí pomoci dítěti. Muž, který podle obžaloby způsobil dítěti popáleniny, čelí obžalobě z ublížení. Žena, jež situaci 3 dny neřešila, je obžalovaná z neposkytnutí pomoci. Ošetření zajistila a ženina příbuzná. Událost se stala v Brně v roce 2024.
3: Rádio Krokodýl. Znojemsko.
1: Opravu vytížené silnice první třídy číslo 38, která ze Znojma vede směrem na Moravské Budějovice a dál na Jihlavu, chystají státní silničáři. Práce začnou dnes a potrvají 2,5 měsíce. Řidiči musí počítat s omezením. Komplikace čekají i cestující, kteří se dopravují autobusy.
3: Rádio Krokodýl. Třebíčsko.
1: Úžovka bičí, která má svůj domov v Severní Americe, nejspíš uprchla chovateli. Strážníci ji našli na parkovišti v Moravských Budějovicích. Nyní hledají chovatele, kterému had patří. Útočník Martin Nečas z Colorada bude v nadcházející sezóně se 14 miliony dolarů 12. nejlépe placeným hráčem NHL. Půjde však o nejvyšší příjem českého hokejisty v historii. Dosud byl maximem 13 milionů dolarů Davida Pastrňáka z Bostonu z ročníku 2023-24 a 2024-25. Žebříčku kraluje nově švédský útočník Leo Carlson z Anaheimu s částkou 20,8 milionů dolarů.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Informace ze silnic má pro nás Lenka.
4: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna očekávejte silný provoz a roztrhané kolony mezi 223. a 196. kilometrem. Řidiče po pojíždějí na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy od 8. kilometru. V Brně v Kníčské ulici u křižovatky s Brankou došlo ke střetu dvou motorkářů, počítejte s komplikacemi. V Brně je hodně ucpaná Heršpická ve směru do centra nebo Zvonařka v obou směrech před Dornichem. Dlouhá kolona po pojíždí také v Jedovnické ve směru do centra. Pro Radio Krokodýl z Global Assistant Lenka Roštoková.
0: Lenko, děkujeme, ještě je tady čerstvá dopravní nehoda v Pisáreckém tunelu. V levém jízdním pruhu z kopce dolů se srazilo osobní auto s motorkou.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Dopravní servis vám přináší Master DC, jediný IT partner, kterého vaše firma potřebuje. www.master.cz

0: Michal dneska slaví svátek, nevím, kolik jich znáte vy, já jich znám asi 4 nebo 5, tak na ně nezapomeňte. Jsou tady 90 v 9 a tady je Krokodýl. Hezké dopoledne.
1: Rádio Krokodýl.

90. let. 99. Každý den po 9. hodině. 99 na rádiu Krokodýl.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Pane vrchní, platím. Co máte? 10 korun.

0: Rádio Krokodýl. Hit vašeho života.
1: 16 minut po 9. hodině pohledu mailové schránky program @krokodil.cz, kam si píšete o hit vašeho života. Dneska napsala Veronika. Pěkný den do Krokodýla, chtěla bych písničku Stereo Love od Edward Maya. Je pro všechny, co poslouchají v trafice na hlavním nádraží v Brně. Ladíme pravidelně, díky, Veronika.
0: Rádio Krokodýl, hit vašeho života.

0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: Září už nám končí. Ano, máme tady poslední zářijový den. Včera bylo volno, v pondělí 28. Slavili jsme Den české státnosti, takže teď na 4 dny do práce. Předpokládám, že téma rozhovorů vás v práci s kolegy je asi jasné. Co jste dělali o víkendu? Počasí bylo parádní. Procházky, výlety, někdo třeba vyrazil i na houby. Někdo se prošel naposledy po hrázi brněnské přehrady na více než rok a několik měsíců. Ano, dneska se uzavřela ta hra z brněnské přehrady. Jak pro pěší, pro cyklisty, pro automobily, úplně pro všechny. Teď to tam tudy opravdu velmi dlouho nepůjde. Tak až budete plánovat nějakou procházku, tak jenom abyste s tím počítali. Vy můžete počítat s dalšími 90kami, které jsou nachystané tady u nás na Krokodýlu. Ricky Martin, No Mercy, Counting Crows a taky pro vás chystám hit v jedné sekundě. Vám všem hezké úterní dopoledne.
2: Víte, co jsem si řekla? Dnes vypínám. Žádné povinnosti, žádný spěch. Dnes si budu jen užívat. A tak jsem vyrazila do Termen Resortu La. Necelá hodinka od Brna. Příjemně teplá termální voda, klid a pohoda. Přesně to jsem potřebovala. A mám tip i pro vás. Je vám 60 nebo víc? S nabídkou Best Ager si užijete celý den v termálních lázních jen za 30 euro. Od pondělí až do neděle. Termen Resort La. Na relax není nikdy pozdě. Terme-la.at.
3: Tati, co je to hybrid?
4: To je auto.
3: A co je to superhybrid?
4: To je Chery.
5: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery superhybrid již od 519 tisíc korun.
6: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
7: Více na cherrymotor.cz.

0: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5 WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Je dobré se usmívat. Rádio Krokodýl. Nechte se bavit. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Radio Krokodýl. Poznej hit v jedné sekundě. Jeden hit, jedna sekunda. Poslouchej a vyhrávej.
1: 9.34, to je čas, kdy jdeme hádat hit v jedné sekundě. Je připraven, tedy vaším úkolem je uhodnout buď, kdo to zpívá, tu písničku, nebo jak se ta písnička jmenuje. A když to uhodnete, vyhrajete voucher v hodnotě 300 korun na pizzu Bombastika. To už najdete pětkrát v Brně. Telefon 603 103 103. Radio Krokodýl, dobrý den. Halo, Krokodýl? Nic, dobře, 800, ten telefon končil, takové pěkné telefonní číslo. Co dneska hádáme za písničku? Tady tuhle.
2: 3, 2, 1, go!
1: Zvláštní začátek, vidíte. Ale tuhle písničku hrajeme, je poznatelná, takže stačí jenom zavolat a říct. Krokodýl, dobrý den.
3: Dobrý den, telefonu Jirka.
1: Dobrý den, Jirko, kam pak jedete?
3: Jsem v práci a zrovna v Kuřimi.
1: V Kuřimi. Bez kolony s kolonou?
3: Bez.
1: To je hezké, to je hezké. Tak co je to za písničku, slyšel jste?
3: Ano, slyšel Lady Gaga. Just
1: dance. Je to Lady Gaga. Just Dance. Vyhráváte takhle často?
3: No, volal jsem vám asi tak před tím rokem.
1: Jo.
3: To bylo.
1: Jasně. No jste úspěšný, tak já přeju, abyste úspěšný nejenom tady v tomhle soutěžení, ale ve všem, co děláte. Je to vaše, gratuluju, nezavěšujte a mějte se hezky. Naschledanou.
3: Díky, naschledanou.
1: Lady Gaga, Just Dance, to je dnešní hit v jedné sekundě, který si dáme úplně celý. Hezké dopoledne. Oh.

0: Just Dance a Lady Gaga, dnešní hit v jedné sekundě, to nebyla devadesátka, devadesátky budou do desáté v podobě Blink 182. Bude i Lara Fabian. A chystá se i Lou Bega. Pokud se chystáte vy pogratulovat, tak Michalům dneska slaví svátek, pánové, gratulace.
1: Restaurace Kamel na Mojmírově náměstí znovu ožila. Vaříme výhradně poctivou českou kuchyni a na talíř vám naložíme pořádnou porci jídla. Vybrat si můžete z pětidenních menu a pochutnáte si na nich už od 145 korun, včetně polévky. Na Čepura de Gaz 10 i 12 a Kozel 11. Kamel Restaurace CZ.
2: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
3: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mlété maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Baví tě auta, hudba a komunikace s lidmi? V AHIFI hledáme zkušeného prodejce do našeho showroomu v Brně. AHIFI, specialisté na autohyfy, odhlučnění vozů a prémiovou autokosmetiku. Přidej se k nám www.ahifi.cz.
6: Rádio Krokodýl 90.9. Každý den po 9. hodině vám vracíme vzpomínky. Celou hodinu hrajeme to nejlepší z 90. let. 90.9. Každý den po 9. hodině. 90.9 na Rádiu Krokodýl.

0: Poslední devadesátka po deváté, Ten Sharp You tady u nás na Krokodýlu. Po desáté hodině, co zahrajeme, co nabídneme? Naked Glide. Dáme také Aerosmith. A bude i Gump. A taky bude 10 za půl minuty.
1: Akce týdne Kovošrotu Barco. Měď stará, opalovaná, lakovaná nebo pocínovaná jen tento týden za 260 korun za kilo. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Vypadá to, že nejtepleji z širokého dalekého okolí je v Brně. Máme tady 18 stupňů, Vyškov hlásí 14, Břeclav 16, Znojmo taky 14, v Jihlavě už mají 10, ale odpoledne bude všude krásně jasno a 21 až 24 stupňů.
2: Jaké počasí je dnes? Řekne Orion Wellness.

0: Partnerem počasí je Wellness Orion Brno Lesná. www.wellnessorion.cz.
1: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
2: Pěkné dopoledne.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
2: V mnoha knihovnách po celé České republice, včetně Mahenovy v Brně, dnes začíná jubilejní 30. ročník kampaně Týden knihoven. Letos se kampaň, kterou koordinuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků, představuje v nové vizuální identitě a nese motto 1000 podob čtení nekonečno radosti. 7 zástupců státu, katolické církve a města Prahy uložilo korunovační klenoty zpět do korunní komory v katedrále svatého Víta. Lidé si klenoty mohli prohlédnout od 15. do 28. září. První 4 dny byly vyhrazeny školákům. Prezident Petr Pavel předloni rozhodl o tom, že budou klenoty na hradě vystavovány každoročně. Tajsko sužují záplavy, v Bangkoku zasáhly zhruba 700 tisíc lidí a část metropole zůstává 3 dny po vyhlášení stavu ohrožení stále pod vodou. Školy jsou už druhý den zavřené a téměř 7 tisíc lidí se uchýlilo do více než 230 evakuačních center. V celém Tajsku od poloviny září zemřelo v souvislosti se záplavami 23 lidí. Měsíc po překvapivé porážce v prvním kole US Open se srbský tenista Novak Djokovic vrátí na okruh ATP na svém oblíbeném turnaji v Pekingu. Vítěz rekordních 24 Grand Slamů během pětisetové prohrané bitvy s Marianem Navonem z Argentiny v New Yorku bojoval s křečemi, bolestmi zad a několikrát zvracel.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
3: Vyrážíme zkontrolovat silnice, slovo v téhle chvíli dostává Lenka.
4: Hezké dopoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna očekávejte silný provoz a roztrhané kolony mezi 214. a 196. kilometrem. Podobná situace je na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy od 9. kilometru a v Brně v Černovické ulici bourala 2 osobní auta. Projíždějte s opatrností. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Lenka Roštoková.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Dopravní servis vám přináší Master DC, jediný IT partner, kterého vaše firma potřebuje. www.master.cz

0: Jsou 3:50 hodině, 3 dny volna za námi. Předpokládám, že jste taky třeba vyrazili někam na výlet, takže hladové oko v autě svítí. A kdybyste nevyrazili, tak ty ceny na stojanech nic moc, ale o toho máte Krokodýla, kde nabízíme pohonné hmoty zadarmo. Více o tom během chvíle.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.
2: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: On. Byla se mi nevěrná? Ona. Kolikátého myslíš?

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Hit za hitem. Radio Krokodýl.

0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo.
1: Ano, cena pohonných hmot je crazy, tak trošku šílená. Jak samotného by mě zajímalo, co s tím udělá vládní nařízení. Od čtvrtka by se to mělo na čerpačkách výrazně změnit. Jak moc, to se necháme překvapit. Vás ale předpokládám nepřekvapí, že pohonné hmoty u nás na Krokodýlu vyhráváte za jeden jediný telefon, jako třeba včera Honza.
2: Zarec, ahoj, tady Honza. Vyhrál jsem naftu s Krokodýlem a pojedeme za tří na Slovensko. Je to parádní a co mám dobře říct s Krokodýlem.
1: Honza se radoval včera, dnes se bude radovat ten, kdo jako první zavolá, až se nám rozezní Sebastian. Ano, tohle je výherní písnička, až ji uslyšíte, volejte 603 103 103 a je to vaše.
0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo. Každý den jeden hit, který vám natankuje benzín zadarmo. Poslouchej a vyhrávej na Rádiu Krokodýl.
3: Partnerem soutěže je Japotransport. www.japotransport.cz.
4: e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na e-kondomy.cz.
5: Je libo a kučku křoviňák nebo čertí lejno? Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
6: Uni hobby.
5: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
7: Novinka od Ekolube. Aditiva do benzínu i nafty s vysokou účinností. Jeden díl aditiva na 1000 dílů paliva. To je malá dávka a maximální účinek. Praktické balení, snadná aplikace. Výrobky Ekolube. Síla v každé kapce. Nakupujte na oleje.cz.
0: Rádio Krokodýl. Tonda Kala. Krokodýlí zvuky. Pravý do ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun. A soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráj.
8: Pusťte slunce do svého domova. Ať už stavíte nebo měníte stará střešní okna za nová, zvolte energeticky úsporná střešní okna Velux. A pozor, akce. Za každé okno získejte zpět až 2,5 tisíce korun. Nakupte už nyní ve všech prodejnách Pro X 2000 a také na e-shopu. Střechám opravdu rozumíme a poradíme s výběrem. Pro X 2000.cz.
0: Rádio Krokodýl.
9: Technologie naživo, biznis osobně, to je mezinárodní strojírenský veletrh. Více než 1300 průmyslových firm z celého světa předvede, co skutečně funguje v praxi. Digitální továrna, robotická expozice, to nejlepší z automatizace i 3D Expo. MSV
10: 2026,
9: od 6. do 9. října na výstavišti v Brně.

0: Míchejte s námi beton pro Brno. Cemex hledá parťáka pro provoz betonárny. Čeká vás skvělý tým, jistota a zázemí mezinárodní společnosti. Máte vztah k technice? Přidejte se k Cemex. Volejte i hned. 800 11 12 12.
1: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu, bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
2: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.
5: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
6: Je dobré mít společnost na cestě.

0: Za vším hledej menu. Šetříme s krokodýlem.
1: Pokud teď 4 minuty po půl 11. přemýšlíte, kam vyrazit na oběd, tak kdybyste třeba byli někde poblíž Líšně, tak na Masárové, co dávají dneska v Havaně, já bych určitě si dal béčko nebo dvojku, chcete-li. Polévka se podává česneková s vejcem a potom se podává třeba uzená kýta s křenovou omáčkou a s houskovým knedlíkem a dáte za to komplet jenom 100 korun českých. Tak si nechte chutnat.
0: Za vším hledej menu. Šetříme s krokodýlem.

Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: 3 minuty a bude 3:15 v městě Brně. Nám něco chybí. Kde a komu? Včelám, motýrům a dalším opylovačům v Brně chybí kvetoucí plochy. Upozorní na to botanici. Pomoci může výsev původních druhů na zahradách, balkónech nebo třeba také v městské zeleni. Do přírody na okraji Brna proto včera vyrazili dobrovolníci sbírat semena místních planých rostlin. Část si odnesli k vlastnímu výsevu a další využijí do 20 netradičních adventních kalendářů, které zamíří do brněnských knihoven i takzvaných semínkoven. Tak jenom abyste věděli, že by se nám to mělo ne zazelenat, ale zakvětnat tady v Brně. Hezké dopoledne.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od úterý v Lidlu mlété maso mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0 litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Vstávej, jedeme na vodu.
4: Do té zimy, to mám jako vytáhnout pláštěnku.
3: Klid, do tepla, do kina. 52. Mezinárodní filmový festival Ecofilm je totiž celý o vodě. Skvělé filmy a vstupné je dobrovolné. Od 1. do 4. října v Brně v Cinema City Velký špalíček. Pořadatelem je Ministerstvo životního prostředí.
4: A tu pláštěnku fakt nepotřebuju.
3: Ne, a rezervuj místa na www.ecofilm.cz.
5: Baštím? Baštíš? Baštírna.
6: Čas na změnu. Dopřejte svým lidem v kanceláři i v dílně obědy, na které se budou těšit. Vozíme čerstvé a chutné jídlo přímo do vaší firmy.
5: Ochutnejte rozdíl na baštírnaslatina.cz. První týden pro novou firmu se slevou 30%. baštírnaslatina.cz. Mňam.
7: Parkování v Brně. Od 5. října se rezidentní parkování rozšiřuje do městské části Bohunice, konkrétně do oblasti 801 Kamenice. Oblast spadá do návštěvnické zóny C s regulací v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovaniivbrne.cz.
8: Kometa! Kometa! Krokodýl! Krokodýl!
9: Pátek se jde na hokej. Kometa Brno vyzve na domácím ledě Mladou Boleslav. Přijďte podpořit svůj klub v třaskavém souboji s dávným rivalem. Kdy? V pátek 2. října od 18 hodin ve Winning Group Areně. Vstupenky jsou v prodeji na webu a v mobilní aplikaci Komety.
10: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
11: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
12: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
13: Když jde o zdraví.
14: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.
15: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Becky G a Shower na Krokodýlu uzavřela další vysílací hodinu, co dáme po 11. Natalie Imbruglia, Torn. Bude i Dua Lipa. A třeba i Lucie. Za čtvrt minuty bude 11.
1: Akce týdne Kovošrotu Barko. Měď stará, opalovaná, lakovaná nebo pocínovaná jen tento týden za 260 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Teplota už vystoupila na krásné hodnoty, Břeclav hlásí 21 stupňů, Brno hlásí 20. Dneska odpoledne by to by při jasné obloze mělo být až 24.
3: Jaké počasí je dnes? Řekne Orion Wellness. Partnerem počasí je Wellness Orion Brno Lesná. www.wellnessorion.cz
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
4: Hezké dopoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
4: Vernisáží fotek Jana Mikuláška s názvem V přítmí Leitnerky 2 začne ve čtvrtek čtyřdenní program, kterým brněnský klub Leitnerova oslaví 70 let své existence.

0: existence. Budovu klubu stavěli v 50. letech minulého století lidé z okolí z vlastní iniciativy a zpočátku fungovala jako místo, kde se mohli scházet. Letošní sucho by mohlo zdražit pitnou vodu. Mohou za to vysoké teploty i rekordně nízké průtoky řek, které vedly v létě ke koncentraci škodlivých látek. Náklady na úpravu vody tak rostou až o pětinu. Navíc přibývá obcí, které kvůli nedostatku tekutiny musí investovat do nových vodojemů a přípojek ke vzdáleným vodárenským řádům. Ve Spojených státech začal ode dneška platit zákaz dovozu některých mléčných výrobků, většiny alkoholických nápojů a motorek z Kanady. Opatření, které 8. září oznámila administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa, je součástí obchodní války mezi oběma zeměmi. Čeští fotbaloví reprezentanti dnes odehrají doma proti Anglii druhý zápas v Lize národů. Národní tým v sobotu v premiéře pod španělským trenérem Santim Deniou podlehl v Praze 1-2 Chorvatsku. Hrát se bude na stadionu Pražské Slávie od 20:45.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
2: Vyrážíme také na silnice, co tam je nového, na co si dát pozor. Je toho pořád hodně, slovo má Lenka.
3: Hezké dopoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 u sjezdu na Vyškov na 226. kilometru směrem na Brno. Bourala dvě osobní auta, blokují jeden jízdní pruh sklonou, počítejte od 230. kilometru. Dál do Brna očekávejte silný provoz a roztrhané fronty mezi 216. a 196. kilometrem. Podobná situace je na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy od 9. kilometru. Na silnici 43 z Brna do Svitav za Černou horou u Bořitova zasahují záchranáři u dopravní nehody, zdržíte se v obou směrech. Na Břeclavsku v Dolních Věstonicích v ulici na návsi došlo ke střetu osobního auta s dodávkou. A na silnici 55 z Uherského Hradiště na Veselí nad Moravou v Ostrožské Nové Vsi zasahují záchranáři u srážky osobního auta s chodcem. Pro Radio Krokodýl z Global Assistance Lenka Roštoková.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Tři minuty po 11. hodině se na krokodilu chystá cestovatel vyrazit někam tady v městě Brně na místo, ze kterého je dobře vidět. A další nápovy budu mít za chvilku. A když uhodnete to přesné místo, tak vyhrajete dvě vstupenky do kina Lucerna. Tak buďte s námi, přeju vám hezké úterní dopoledne.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Nejnovější sexuální poloha je na cibuli. Postup: muž se svlékne a žena se rozpláče.

0: Krokodýl cestovatel.
1: Krokodýl cestovatel vyráží na procházky u duši, uhodnete kam, vyhrajete dvě vstupenky do kina Lucerna na film Tango pro tři. Je to taneční romantický film, hrají Kristýna Boková, Jan Koleník a Helena Dvořáková. Promítá se to, pokud se dobře dívám, už teď ve čtvrtek 1. října 17 hodin a 15 minut. Dneska hádáme název kopce, který tvoří jedno z návrší v centrální kotlině města Brna. Zvedá se severně nad brněnským výstavištěm a v nejvyšším bodě dosahuje 330 metrů nad mořem. Naprostá většina tohoto kopce je zastavená hodnotnou vilovou zástavbou zvanou Masarykova čtvrť. My jsme trochu to upřesněli místopisně, tak administrativně náleží do městské části Brno-Střed. Katastrální území Stránice, obklopené po ubočích katastrálním území Staré Brno, Pisárky, Žabovřesky a Veveří. Na kopci se nachází Masarykův onkologický ústav a také významný krajinný prvek. Rozsáhlý skální výchoz zvaný Helgoland. Jak pak se ten kopec tady jmenuje? Kousíček od nás. 603 103 103, telefon sem k nám. Radio Krokodýl, dobrý den.
2: Zdravím, tady Jirka.
1: Dobrý den, Jirko, který kopec mám na mysli?
2: Já si myslím, že se jednou Krabí horu.
1: Zkus to kousek vedle a ten kopec, jakože to je vyloženě v názvu.
2: Ježišmarja.
1: Není to červený kopec, ani zelený kopec, je to...
2: Jo, žlutý kopec.
1: No, vidíte.
2: Já jsem si tenkou vůbec, teď mi to vůbec nedošlo.
1: Nakonec jsme to dali dohromady. Tak jste vyhrál dvě stupenky do kina. Gratulace, nezavěšujte a mějte se. Díky, naschranou.
2: Super, díky.
3: Jako každý podzim je potřeba svůj vůz připravit na zimní sezónu. Nezapomeňte zkontrolovat autobaterii, provozní kapaliny, ale i funkčnost brzd. Rádio Krokodýl dbá na prevenci.
4: Hledáte nové auto, motorku nebo servis, na který se můžete spolehnout? Zastavte se v Autonově. Najdete u nás skladové modely Škoda a přes 200 prověřených ojetých vozů. Postaráme se o prodej i servis motorek KTM a GasGas. Samozřejmostí je autorizovaný i pozáruční servis vozů Škoda, Volkswagen i Volkswagen užitkové, včetně oprav po nehodě. Autonova. Už více než 50 let na masné uzvonařky. Více na autonova.cz.
3: Rádio Krokodýl. Tonda Kala.

0: To máte veku, vlašák, šunku, vařené vejce, okurek, sýr, papriku, všechno nakrájet, namazat, nastrouhat, nazdobit.
1: A proč tak složitě? Na pár kliků máte chlebíčky až u dveří. Nebo se zastavte v naší nové prodejně na Pálavském náměstí 2D v Brně.
0: Široký výběr chlebíčků, mini chlebíčků, kanapek a dalších lahůdek.
1: Chlebíčkový ráj. To jsou chlebíčky pro všechny mlsné jazyčky.
0: www.chlebíčkovýraj.cz
2: Chlebíčky z chlebíčkového ráje, to můžu.
3: Tati, co je to hybrid?
4: To je auto.
3: A co je to superhybrid?
4: To je Chery.
5: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery superhybrid již od 519 tisíc korun.
6: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
7: Více na cherrymotor.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mleté maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Je dobré mít někoho, kdo vám pomůže. Rádio, které pomáhá.

0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: Víme, co se dělo v městě Brně v sobotu a v neděli. Bylo to velké, bylo vás hodně, program byl bohatý a doufám, že jste si to užili. Kde, kdy, co? Tak u nové té arény. Vstup tam byl zdarma, program byl velmi bohatý. Když pominu různé tance, zpěvy, tak tam byla taky v první řadě autogramiáda hokejistů Komety Brno. Přišlo vás opravdu velká spousta podívat se na to, jak to vypadá a jak to bude vypadat. Tak zvenku vypadá, že už je hotovo, zevnitř to tak ještě úplně ne, tak jenom doufejme, že se to všechno stihne tak, jak má. Jak říkám, bylo vás tam hodně na dnech otevřených dveří v té aréně pro veřejnost, tak doufám, že máte na co vzpomínat, až tam přijdeme příště, tak to bude krásně vyňuňané, chystané a budeme se tam dívat na nějaký pěkný sport. My se teď můžeme podívat, nebo já teda určitě, co budeme hrát? Spin Doctors, Mark Ronson, taky Reddy Kirken a to všechno vám hrajeme tady u nás na Krokodýlu v úterý dopoledne.
2: Již od středy v nabídce. Oplatky a tak různé druhy za 5,90 a Romadur 100 gramů za 24,90. Najdete v prodejnách Brněnka.
3: Skalní mlýn žije. Přijďte v sobotu 10. října od 1:30 na Skalní mlýn v Moravském Krasu. Čeká vás řemeslný jarmark, vinaři, gastrostánky a hudební vystoupení cymbálové muziky Grajcar, Michala Hrůzy a kapely Legendy se vrací. Vstup je zdarma. Přijďte 10. října na Skalní mlýn.
4: Chtěli byste se alespoň na chvilku ocitnout v pohádce? Režisér Zdeněk Troška, mistr české pohádky, se v Brně představuje originálními kostýmy a zajímavostmi ze 6 nejúspěšnějších titulů. O princezně Jasněnce a létajícím ševci, z pekla štěstí, princezna Zemlejna, nejkrásnější hádanka a další. Nebude chybět ani pohádka pro dospělé Slunce seno. Výstava kostýmů v Letohrádku Mitrovských od 26. září do 22. listopadu denně kromě pondělí. Letohradek Brno CZ.
5: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu. 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
6: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
7: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
8: No jasně, s MND to jde.
7: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
0: Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr.

0: Je tady 12. hodina, krokodýl, čerstvé zprávy.
1: A Jirku, sexy hlas.
0: Tak o čem budou, povídej.
1: V Brně se bude konat ilegální sjezd tuningových aut. Víc si o tom řekneme za chvilku.
2: S mým hlasem mi pomohla AI. Víte, že Penny pomáhá mazlíčkům v Česku? Já bych si strašně moc přál, aby každý mazlíček měl šťastný život. Proto Penny 3. a 4. října pořádá celonárodní sbírku na pomoc opuštěným mazlíčkům. Každá korunka se počítá. Penny, tlapky hezky česky CZ.
3: Baví tě auta, hudba a komunikace s lidmi? V AHIFI hledáme zkušeného prodejce do našeho showroomu v Brně. AHIFI, specialisté na autohyfy, odhlučnění vozů a prémiovou autokosmetiku. Přidej se k nám www.ahifi.cz.
4: Rádio Krokodýl.
0: Hrajeme vám hit za hitem. Po 12. hodině z Krokodýla Leone. Bude nekonečný příběh. A nebo Miraj. Je tady 12. hodina.
5: Akce týdne Kovošrotu Barco. Měď stará, opalovaná, lakovaná nebo pocínovaná jen tento týden za 260 korun za kilo. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
4: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Dneska je tam nádherně, skoro jasno, teploty kolem 24 stupňů, zítra bude podobně.
6: Jaké počasí je dnes? Řekne Orion Wellness. Partnerem počasí je Wellness Orion Brno Lesná. www.wellnessorion.cz.
4: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezké úterý.
4: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Železniční provoz na koridoru mezi Brnem a Modřicemi musel být dnes dopoledne zastaven kvůli střetu vlaku s člověkem. Srážku bohužel nepřežil. Okolnosti nehody policisté vyšetřují. V Brně a v Praze se má 2. a 3. října uskutečnit ilegální sjezd až 3 000 tuningových aut. Policisté to zjistili zejména na sociálních sítích. Kvůli srazu speciálně upravených vozů proto připravují rozsáhlé bezpečnostní opatření, které se dotkne téměř celé České republiky. Ze vzduchu bude situaci monitorovat vrtulník s termovizí a drony. Dodávky domácí sojové omáčky v Japonsku loni klesly na nejnižší úroveň za posledních 75 let. Může za to mimo jiné změna jídelních návyků Japonců, kteří se stále víc přiklánějí k západnímu stylu stravování. Celkové dodávky sojové omáčky loni činily 670,159 milionů litrů, což byla zhruba polovina rekordní úrovně z roku 1973. Čeští fotbalisté do 21 let mají před sebou klíčový zápas v kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy v příštím roce. Zítra přivítají v Hradci Králové od 18 hodin Bulhary. Lvíčata před nimi drží 2. místo ve skupině B už jen o bod. V případě výhry by si už před závěrečným zápasem v Portugalsku zajistila účast v listopadové baráži.
4: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: V Brně pomaličko jistě začíná odpolední špička, dejte pozor, sražený osobák s nákladňákem v Brně v Tržní ulici před odbočkou na Křenku. Kdyby cokoliv, tak nám dejte vědět na linku řidičů, tady je číslo.
4: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Dopravní servis vám přináší Master DC, jediný IT partner, kterého vaše firma potřebuje. www.master.cz

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Jeden historický. Vážení televizní diváci, dnes při příležitosti zahájení barevného vysílání Československé televize poprvé vítáme mezi námi i majitele barevných televizorů. Dobrý večer, soudruhu první tajemníku.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: No i na státní svátek naše Zlatíčka, nejmenší posluchači Krokodýla, jsme v Řečkovicích a dneska se jich ptáme, co dělá lékař, no?
2: Léčí. Gazimenta. Měří. Děti i rodiče. Léčí děti. Léčí děti, když jsou nemocní.
3: Kontroluje srdíčko, jestli nám ťuká.
4: Když někde má zlomenou nohu.
5: Někde má zlomenou ruku.
1: Tak už víme, co dělá lékař, alespoň podle našich Zlatíček Krokodýla. Zdravíme.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo. Každý den jeden hit, který vám natankuje benzín zadarmo. Poslouchej a vyhrávej na Rádiu Krokodýl. Partnerem soutěže je Japotransport. www.japotransport.cz.
6: Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na ekondomy.cz.
7: Je libo a kučku křoviňák nebo čertí lejno? Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
8: Uni hobby.
7: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
9: Novinka od Ekolube. Aditiva do benzínu i nafty s vysokou účinností. Jeden díl aditiva na 1000 dílů paliva. To je malá dávka a maximální účinek. Praktické balení, snadná aplikace. Výrobky Ekolube. Síla v každé kapce. Nakupujte na oleje.cz.
0: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener. Krokodýlí zvuky praví do tvojí ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhraj.
10: Ochrana před špatným počasím nebo nechtěnými návštěvníky. Ano, pálená střešní krytina na Tondách ochrání před vším, tedy téměř před vším.
11: Přijela maminka.
10: Svoji tašku Tondách nakoupíte už nyní v prodejnách ProX 2000. ProX 2000.cz, vše pro vaši novou střechu.
0: Rádio Krokodýl.
12: Restaurace Kamel na Mojmírově náměstí znovu ožila. Vaříme výhradně poctivou českou kuchyni a na talíř vám naložíme pořádnou porci jídla. Vybrat si můžete z 5denních menu a pochutnáte si na nich už od 145 korun, včetně polévky. Na Čepurade Gaz 10 i 12 a Kozel 11. Kamel Restaurace CZ.

0: Parkování v Brně. Od 5. října se rezidentní parkování rozšiřuje do městské části Bohunice, konkrétně do oblasti 801 Kamenice. Oblast spadá do návštěvnické zóny C s regulací v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovanivbrne.cz.
1: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
2: Už žádný, mami, restartuj to.
3: Už se mi nesekne při penaltě.
4: Už nespane, když páříme s klukama.
1: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 Kč měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
6: Je dobré mít společnost na cestách.

0: Radio Krokodýl.
1: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.
2: Naleju si nostalgii, trochu sladší ročník 2006.

0: přátelé Kroku díláci, je to tady. Ano, máme vstupenky na brněnskou kometu. Tak se těšte, protože v našem vysílání budeme rozdávat ve velkém už dneska odpoledne, no ale hlavně v tom nejlepším poránu s Tondou a Katkou. S krokodýlem můžete na kometu zadarmo.
1: Krokodýl fandí z brněnské kometě!
2: Vstávej, jedeme na vodu.
3: Do té zimy, to mám jako vytáhnout pláštěnku.
2: Klid, do tepla, do kina. 52. Mezinárodní filmový festival Ecofilm je totiž celý o vodě. Skvělé filmy a vstupné je dobrovolné. Od 1. do 4. října v Brně v Cinema City Velký špalíček. Pořadatelem je Ministerstvo životního prostředí.
3: A tu pláštěnku fakt nepotřebuju.
2: Ne, a rezervuj místa na www.ecofilm.cz.
4: Baštím, baštíš, baštírna.
5: Čas na změnu. Dopřejte svým lidem v kanceláři i v dílně obědy, na které se budou těšit. Vozíme čerstvé a chutné jídlo přímo do vaší firmy.
4: Ochutnejte rozdíl na baštírnaslatina.cz. První týden pro novou firmu se slevou 30%. Baštírnaslatina.cz. Mňam.
6: Pravý podzim začíná v Drnholci. Svět dýní je v plném proudu. Největší výstava dýní na Jižní Moravě, plná barev, chutí, zábavy a podzimní atmosféry pro celou rodinu. Otevřeno máme denně od 10 do 20 hodin, v sobotu až do 21. Přijďte si užít podzim naplno. Svět dýní v Drnholci čeká právě na vás.
7: Víte, co jsem si řekla? Dnes vypínám. Žádné povinnosti, žádný spěch. Dnes si budu jen užívat. A tak jsem vyrazila do Termen Resortu Lá. Necelá hodinka od Brna. Příjemně teplá termální voda, klid a pohoda. Přesně to jsem potřebovala. A mám tip i pro vás. Je vám 60 nebo víc? S nabídkou Best Ager si užijete celý den v termálních lázních jen za 30 euro. Od pondělí až do neděle. Termen Resort Lá. Na relax není nikdy pozdě. terme@la.at.
8: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
9: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
10: Když jde o zdraví.
8: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
9: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mlété maso mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.

hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Tohle jsou mandraže, 13. hodina, čerstvé zprávy. Petra dorazila, o čem budou?
1: Hezké odpoledne a Mahnovo divadlo čeká rekonstrukce, víc si o tom řekneme za chvilku.
2: Rádio Krokodýl.
3: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 13. vám naservírujeme depešáky. Bude hitovka Be Mine. Tak to vám bude hrát Krokodýl ve 13 hodin.
4: Akce týdne Kovošrotu Barko. Měď stará, opalovaná, lakovaná nebo pocínovaná jen tento týden za 260 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Dneska si Brno a Jižní Morava užívá parádní slunečné počasí. Teď měříme teploty kolem 24 stupňů, no a podobně bude zítra. Převážně slunečno, teploty do 24 stupňů. Čeká nás doslova babí léto.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Hezké odpoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Mahenovo divadlo čeká v příštích letech rekonstrukce za 2 miliardy korun. Opravy budovy jsou nezbytné vzhledem k jejímu technickému stavu a zastaralému vybavení. Budova divadla byla dokončena v roce 1882 a byla první divadelní budovou v Evropě vybavenou elektrickým žárovkovým osvětlením. Na jednání s premiérem Andrejem Babišem dnes do Prahy dorazí předsedkyně italské vlády Giorgia Meloniová. Podle úřadu vlády budou ve Strakově akademii a později v Kramářově vile u pracovní večeře mluvit o konkurenceschopnosti Evropské unie, přípravě budoucího unijního víceletého finančního rámce a otázkách evropské bezpečnosti. Na základní škole ve Staškově v okrese Čadca na Slovensku dnes ráno zaútočil žák na spolužáky a učitele ostrým předmětem. Dvě osoby jsou zraněny, jedna učitelka zemřela. Mladistvý útočník má být v péči babičky. K činu se údajně uchýlil poté, co mu kvůli špatnému prospěchu zakázala ministrovat. Pěti zápasy dnes v noci odstartuje nový ročník NHL. Jako obhájce Stanleyova poháru do něj vstoupí hokejisté Caroliny, kteří v červnu porazili ve finále playoff Vegas. Navázat na triumfy z let 2024 a 2025 se bude snažit Florida. Nejúspěšnějším mužstvem v základní části loňského ročníku bylo Colorado.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Pozor v Brně, na cestě do centra v Tržní ulici před odbočkou na Křenovou se srazilo osobní auto s motorkářem. Nehodu řeší policie, pozor, provoz je omezený a počítejte s kratším zdržením. No a pokud míříte z Brna na Svitavy, tak za Svitávkou se kvůli dopravnímu omezení zdržíte zhruba čtvrt hodiny. Šťastnou cestu.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608

Tady je Krokodýl na rádiu, které vám dotankuje do vašich plechových miláčků benzín, naftu gratis. Ano, máme benzín pro Brno a celou Jižní Moravu. Jsme Krokodýl, vyplatí se poslouchat. Nocí mě...

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Jde děda po ulici a vidí, jak školáci vesele kouří a to se jich ptá. Chlapci, kolik vám je let, že tu si tu vesele vykuřujete? 18. No, to by mohl říct kdokoliv. Omyl, vy už ne, dědo.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo.
1: Benzín, nafta, teče to tady proudem. Kdo pak se dovolal? Rádio Krokodýl, halo.
2: Ahoj, tady Iveta, zdravím.
1: Ivetko, tak mám dobrou zprávu, dotankujeme ti naftičku.
2: Tak to je super, děkuji moc.
1: Tak nám prozrať ještě, kde posloucháš.
2: Poslouchám Dolní Choutka.
1: Tak mám dobrou zprávu, benzín je tvůj a kam si pojedeš, to necháme na tobě, jo?
2: Benza, děkuji moc, krásný den.
1: Gratulujeme. No a vy ostatní, dalším výherním hitem je Florida Vesto. Až tohle uslyšíte, dotankujeme.
0: Jako každý podzim je potřeba svůj vůz připravit na zimní sezónu. Nezapomeňte zkontrolovat autobaterii, provozní kapaliny, ale i funkčnost brzd. Rádio Krokodýl dbá na prevenci.
3: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes.
4: Autonova Brno, na ulici Masná. Váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.autonova.cz.
0: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek, 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel, 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
6: Vítejte v ráji promlsné jazyčky. V chlebíčkovém ráji.
7: Tady se splní vaše chlebíčkové sny.
6: Nabízíme široký výběr chlebíčků, mini chlebíčků, kanapek a dalších pochoutek.
7: Navštivte www.chlebíčkovýraj.cz a zažijte lahůdkové dobrodružství. Nebo se zastavte v naší nové prodejně na Pálavském náměstí 2D v Brně.
6: Chlebíčky z chlebíčkového ráje. To můžu.
7: Chlebíčkový ráj. Nebeské pochoutky, prochuťové buňky.
8: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
9: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
10: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
11: No jasně, z MND to jde.
10: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
12: Je dobré mít někoho, kdo se o vás postará. Rádio, které pomáhá.

na krokodýlo trošku francouzštiny, trošku harmoniky. 120 tisíc korun. Přesně tolik už je v našem banku za krokodýlí zvuk. Co byste si za to pořídili? Třeba pořádně našlapené elektrokolo, luxusní dovolenou pro dva, anebo například novou televizi před celou stěnu. A nebo byste prostě zaplatili pár měsíců nájmu a měli klidnější spaní. Stačí jediné, poznat záhadný krokodýlí zvuk a tyto prachy u nás vyhrát. Za malou chvíli soutěžíme tady u nás na krokodýlo.

0: pohled do roku 1993, vzpomínáte? Ace of Base, Krokodýl.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
0: A vy už můžete volat studio 603 103 103. Mám tady velké peníze, 122 900 korun k tomu. Za tento zvuk. Ptáme se, co to je. Volejte, jeden z vás má šanci vyhrát velké peníze. 603 103 103, linka sem k nám do studia a já se ptám, kdo tam odkud. Haló?
2: Ahoj Krokodýle, Jirka u telefonu.
0: Ahoj Jirko, odkud nám voláš?
2: Z Lesné, z zaměstnání.
0: No tak pojďme si vyhrát peníze. Co to je?
2: Já si myslím, že je to zastřižení stonků z nějaké květiny.
0: Dobře. Říkáš zastřižení stonku, jo?
2: Nůžkama zastřižení stonku
0: květiny.
2: Z nějaké květiny, jo?
0: Co na to arbitr? Je to ono nebo ne? Představ si, ani tohle to není, jaj. No, budeme navyšovat bank, tobě děkujeme za zavolání. Ahoj.
2: Já taky děkuju. Měj se krokodýle, ahoj.
0: Co to může být, krokodýláci?
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali.

0: ochrana před špatným počasím nebo nechtěnými návštěvníky. Ano, pálená střešní krytina Tondach ochrání před vším, tedy téměř před vším.
1: Přijela maminka.
0: Svoji tašku Tondach nakoupíte už nyní v prodejnách ProEx 2000. ProEx2000.cz, vše pro vaši novou střechu.
2: Radio Krokodýl.
3: Skalní mlýn žije. Přijďte v sobotu 10. října od 1:30 na Skalní mlýn v Moravském Krasu. Čeká vás řemeslný jarmark, vinaři, gastrostánky a hudební vystoupení cymbálové muziky Grajcar, Michala Hrůzy a kapely Legendy se vrací. Vstup je zdarma. Přijďte 10. října na Skalní mlýn.
4: Chtěli byste se alespoň na chvilku ocitnout v pohádce? Režisér Zdeněk Troška, mistr české pohádky, se v Brně představuje originálními kostýmy a zajímavostmi ze 6 nejúspěšnějších titulů. O princezně Jasněnce a létajícím ševci, z pekla štěstí, princezna Zemlejna, nejkrásnější hádanka a další. Nebude chybět ani pohádka pro dospělé Slunce seno. Výstava kostýmů v Letohrádku Mitrovských od 26. září do 22. listopadu denně kromě pondělí. Letohradek Brno.
5: Kometa! Kometa! Krokodýl! Krokodýl!
6: V pátek se jde na hokej. Kometa Brno vyzve na domácím ledě Mladou Boleslav. Přijďte podpořit svůj klub v třaskavém souboji s dávným rivalem. Kdy? V pátek 2. října od 18 hodin ve Winning Group Areně. Vstupenky jsou v prodeji na webu a v mobilní aplikaci Komety.

0: Míchejte s námi beton pro Brno. Cemex hledá parťáka pro provoz betonárny. Čeká vás skvělý tým, jistota a zázemí mezinárodní společnosti. Máte vztah k technice? Přidejte se k Cemex. Volejte i hned. 800 11 12 12.
1: Filmová přehlídka z Berlína, Benátek a Kán je zpět. 13. ročník přinese oceňovaný thriller Minotaur režiséra Andreje Zvjagenčeva, hypnotickou noir Odysseu, její soukromé peklo od Nikolase Windinga Refna nebo romantickou tragikomedii Žádní dobří muži režisérky Šabanu Sadát. Filmová přehlídka Beatu Kán od 7. do 14. října v kinech po celé republice. Více informací najdete na b2can.cz.
2: Tati, co je to hybrid?
3: To je auto.
2: A co je to superhybrid?
3: To je Chery.
4: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery superhybrid již od 519 tisíc korun.
5: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
2: Více na cherrymotor.cz.
6: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý hled.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá.
1: Karel Gott a Charlotte Gottová, teď už čerstvé zprávy s Petrou. O čem budou?
2: Hezké odpoledne a ode dneška je uzavřená hráz Brněnské přehrady.

0: zpívat a dobrý kafe pít.
1: Je tady 14. hodina.
2: Akce týdne Kovošrotu Barco. Měď stará, opalovaná, lakovaná nebo pocínovaná jen tento týden za 260 korun za kilo. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
3: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: Zítra čekáme na jižní Moravě. Krásně, bude skoro jasná obloha, teploty kolem 24 stupňů.
0: Jaké počasí je dnes? Řekne Orion Wellness. Partnerem počasí je Wellness Orion Brno Lesná. www.wellnessorion.cz.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
4: Hezké odpoledne.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
4: Hráz brněnské přehrady se ode dneška kvůli rozsáhlé rekonstrukci zcela uzavřela. Lidé se tak musí připravit na výrazně delší objížďky i pěší trasy. Jde o první velkou rekonstrukci v historii hráze. Práce za zhruba 46 milionů korun potrvají až do prosince příštího roku. Stavba nového sjezdu z D1 na Černovickou terasu začne až na jaře. Nový sjezd má ulevit přetížené Řípské ulici. Ředitelství silnic a dálnic posunulo zahájení kvůli dotazům účastníků výběrového řízení na firmu, která stavbu provede. Předpokládaná cena bude 1,8 miliardy korun. Hotovo by mělo být v roce 2029. Část amerických uživatelů umělé inteligence se podle průzkumu s AI radí i o náboženských otázkách. Například 13% respondentů uvedlo, že si nechalo od aplikací používajících AI vygenerovat modlitby. Nejlepší střelec v historii NBA LeBron James dal jasně najevo, s jakým cílem přišel do Filadelfie. 41-letý basketbalista, který po 8 sezónách opustil Los Angeles Lakers, by rád získal 5. mistrovský titul.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Pojďme na silnice, víme, jak to jezdí.
5: Hezké odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. V Brně dejte pozor, v Bítežské ulici na úrovni fakultní nemocnice směrem na Žabovřesky stojí tam u krajnice porouchané osobní auto. Silný provoz kamionové dopravy je na dálnici D1 v úseku mezi Vyškovem a Brnem. Na příjezdu do Brna po D2 od Bratislavy na prvním kilometru došlo ke střetu nákladního auta a dodávky. Kolona má skoro 2 kilometry. A na Hodonínsku za Svatobořicemi Mistřínem směrem na Dubně bouralo osobní auto s nákladním. Projíždí se tam Kyvadlově. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Martina Podleská.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

Jirka s vámi, hrajeme hit za hitem, benzín vám dotankujeme, no a za okamžik se spojíme taky s městskou policií Brno a zjistíme, jaký byl týden, ten prodloužený víkend tady ve městě.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Stěžuje si Jirka v práci. Já už to s tou svou ženou nemůžu vydržet. No tak se zbalte a jeď k moři. To mi bude huby platné, ona umí plavat.

0: na Krokodýl Coldplay Clocks. No a my se jdeme podívat, jaký je prodloužený víkend proběhl tady v Brně. Spojíme se s městskou policií.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
0: Za sebou máme díky státnímu svátku prodloužený víkend, no a tak jsme zjišťovali, jaký byl. Z pohledu mluvčího městské policie Brno na telefonní lince je Markéta Skřivánková. Zdravíme.
2: Pěkný den posluchačům Rádia Krokodýl. Strážníci se o víkendu zabývali mimo jiné sporem mezi dvěma spolubydlícími v Husovicích. 66-letému muži se nelíbilo, že o 20 let mladší muž si při opravě pokoje pouští nahlas rádio. Dožadoval se prý, aby ho vypnul, a když to neudělal hned, dal mu prý několik ran pěstí do obličeje. Strážníci se ujistili, že je napadený muž v pořádku, a hned na to případ s podezřením na narušení občanského soužití postoupili úředníkům. V noci na sobotu vyjížděla hlídka městské policie do Žebětína, kde na konečné zastávce podle svědka ležela podnapilá žena přímo na silnici. Po probuzení ale strážníkům jen vulgárně nadávala a odmítala spolupracovat. Když začala ohrožovat sebe i hlídku, skončila v poutech. Teď jí za znevážení postavení úřední osoby a neuposlechnutí výzvy hrozí pokuta. V pátek večer pomáhali strážníci dívce ve špatném psychickém stavu. Podle kamarádky dokonce vyhrožovala, že si něco udělá. Hlídka proto raději přivolala zdravotníky, kteří dívku převezli do psychiatrické nemocnice. Děkuji za pozornost a přeji ničím narušený poslech Rádia Krokodýl.
0: Tak děkujeme, městská policie Brno, o tom, jaký byl prodloužený víkend tady ve městě.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo. Každý den jeden hit, který vám natankuje benzín zadarmo. Poslouchej a vyhrávej na Rádiu Krokodýl. Partnerem soutěže je Japotransport. www.japotransport.cz.
3: Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na Ekondomy.cz.
4: Je libo a kučku křoviňák nebo čertí lejno? Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
5: Uni hobby.
4: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
6: Novinka od Ecolube. Aditiva do benzínu i nafty s vysokou účinností. Jeden díl aditiva na 1000 dílů paliva. To je malá dávka a maximální účinek. Praktické balení, snadná aplikace. Výrobky Ecolube. Síla v každé kapce. Nakupujte na oleje.cz.
1: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener. Krokodýlí zvuky praví do tvojí ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráme.
7: Pusťte slunce do svého domova.
8: Ať už stavíte nebo měníte stará střešní okna za nová, zvolte energeticky úsporná střešní okna Velux.
7: A pozor, akce.
8: Za každé okno získejte zpět až 2 500 korun. Nakupte už nyní ve všech prodejnách Pro X 2000 a také na e-shopu. Střechám opravdu rozumíme a poradíme s výběrem. Pro X 2000.cz.
1: Radio Krokodýl.
9: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
10: Již od středy v nabídce. Oplatky a tak různé druhy za 5,90 a Romadur 100 gramů za 24,90 najdete v prodejnách Rapo.
11: Parkování v Brně. Od 5. října se rezidentní parkování rozšiřuje do městské části Bohunice, konkrétně do oblasti 801 Kamenice. Oblast spadá do návštěvnické zóny C s regulací v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovanivbrne.cz.
12: Baví tě auta, hudba a komunikace s lidmi? V AHIFI hledáme zkušeného prodejce do našeho showroomu v Brně. AHIFI, specialisté na autohyfy, odhlučnění vozů a prémiovou autokosmetiku. Přidej se k nám www.ahifi.cz.
1: Je dobré mít s kým usínat. S krokodýlem do pelíšku. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: pasta.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Uhodni záhadný krokodýlí zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme o víc

0: Připravte se, dáme si ještě jednu velkou pusinku. Tady Krokou díl, tohle je vaše rádio.
1: Pojď sem.
0: Krokodýláci, kam se běžně cestující nepodívají, tak tam vás vezmeme. Už je za malou chvíli, dopravní podnik otevře své dílny, my se za okamžik spojíme s dopravním podnikem města Brna a zjistíme, co chystají na Krokodýl, to víme, prozradíme. Pěkné odpoledne.

0: Jižní Morava zažívá babí léto. Krokodýláci, tip pro vás, jestli vás někdy zajímalo, co se děje s brněnskou šalinou, když zrovna nevozí cestující, tak v sobotu budete mít možnost podívat se přímo do zákulisí, ale víc už z dopravního podniku města Brna Hana Tomaštíková.
1: V sobotu 3. října otevřeme veřejnosti ústřední dílny v Medlánkách a návštěvníkům nabídneme pohled do míst, kde se u nás opravují tramvaje anebo kompletují nové tramvaje typu drak. Představeny budou ukázky soustružení kol, práce na zvedacích a montážních kanálech, lidé si budou moci prohlédnout karosárnu, kabelárnu, lakovnu a další naše pracoviště. Připraveny také budou komentovat prohlídky anebo bohatý program pro děti. Akce začíná 3. října ve 13 hodin a potrvá do 17. hodiny. Z centra se lidé do medlánských ústředních dílen dostanou tramvaj číslo 1 s výstupem na Hudcové anebo speciálními retro tramvajemi.
0: Tohle parádní tip na víkend. Brněnský dopravní podnik otevře své dílny. V sobotu nabídne pohled do zákulisí.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mlété maso mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Vstávej, jedeme na vodu.
4: Do té zimy, to mám jako vytáhnout pláštěnku.
3: Klid, do tepla, do kina. 52. Mezinárodní filmový festival Ecofilm je totiž celý o vodě. Skvělé filmy a vstupné je dobrovolné. Od 1. do 4. října v Brně v Cinema City Velký špalíček. Pořadatelem je Ministerstvo životního prostředí.
4: A tu pláštěnku fakt nepotřebuju.
3: Ne, a rezervuj místa na www.ecofilm.cz.
5: Baštím, baštíš, baštírna.
6: Čas na změnu. Dopřejte svým lidem v kanceláři i v dílně obědy, na které se budou těšit. Vozíme čerstvé a chutné jídlo přímo do vaší firmy.
5: Ochutnejte rozdíl na baštírnaslatina.cz. První týden pro novou firmu se slevou 30%. Baštírnaslatina.cz. Mňam.

0: Víte, co jsem si řekla? Dnes vypínám. Žádné povinnosti, žádný spěch. Dnes si budu jen užívat. A tak jsem vyrazila do Termen Resortu Lá. Necelá hodinka od Brna. Příjemně teplá termální voda, klid a pohoda. Přesně to jsem potřebovala. A mám tip i pro vás. Je vám 60 nebo víc? S nabídkou Best Ager si užijete celý den v termálních lázních jen za 30 euro. Od pondělí až do neděle. Termen Resort Lá. Na relax není nikdy pozdě. terme@la.at.
1: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: na krokodýlavé čin, trošku nás roztancovali po prodlouženém víkendu. Čerstvé zprávy s Petrou.
1: Hezké odpoledne a město dnes spustilo pocitovou mapu, i o ní budeme mluvit za chvilku.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Popatrnáste, baby, goodbye. Ale Farbe. Billy Joel. No a Verunka poslouchá v Obřanech, pro ní třeba náš příběh. Když vidím náš příběh, díky, že jste s námi.
3: Akce týdne Kovošrotu Barco. Měď stará, opalovaná, lakovaná nebo pocínovaná jen tento týden za 260 korun za kilo. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Na jižní Moravě zažíváme babí léto, teploty kolem 24 stupňů, zítra bude podobně.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Město dnes spustilo pocitovou mapu. Poprvé se zaměřuje nejen na samotné Brno, ale na celé území brněnské metropolitní oblasti. Do online ankety se mohou lidé zapojit až do 31. března příštího roku. Více informací najdete na webu brno.cz. V Brně a v Praze se má 2. a 3. října uskutečnit ilegální sjezd až tisíců tuningových aut. Policisté to zjistili zejména ze sociálních sítí. Kvůli srazu speciálně upravených vozů proto připravují rozsáhlá bezpečnostní opatření, která se dotknou téměř celé České republiky. Ze vzduchu bude situaci monitorovat vrtulník s termovizí a drony. S výběrem vysoké školy může studentům pomoci web chcinavejšku.cz, který spustila společnost CIO. Aplikace sdružuje více než 1700 studijních programů českých vysokých škol. Zájemcům poskytne informace o uplatnění absolventů, nástupních platech i odhad, jak moc danou profesi v příštích letech ovlivní umělá inteligence. Součástí aplikace je AI poradce. Čeští fotbaloví reprezentanti dnes odehrají doma proti Anglii 2. zápas v Lize národů. Národní tým v sobotu v premiéře pod španělským trenérem Santim Deniou podlehl v Praze 1-2 Chorvatsku. Hrát se bude na stadionu Pražské Slávie od 20:45.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Teď už jdeme za Martinou, která projíždí brněnské jihomoravské silnice.
4: Hezké odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. V Brně na Schillingerově náměstí došlo k nehodě, čekejte tam možné komplikace. V ulici Nové Sady u křižovatky s Hybešovou ve směru z centra pourala 2 osobní auta, zdržíte se tam ale minimálně. Na D1 na 209. kilometru směrem od Vyškova na Brno stojí v levém pruhu nepojízdná dodávka. Před místem je zhruba kilometrová kolona. Ve směru od Prahy je silný provoz na dálnici a přerušovaná kolona mezi 182. a 196. kilometrem. A na Uhersko-Hradišťsku mezi Osvětimany a Medlovicemi nabourala dodávka do značky. S opatrností kolem projedete. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Martina Podleská.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Dopravní servis vám přináší Master DC, jediný IT partner, kterého vaše firma potřebuje. www.master.cz

Jirka s vámi za mikrofonem, tohle vaše rádio, dáme vám tip na levný benzín. A když jsme u toho benzínu, tak tady teče benzín a nafta gratis, tak se nás držte, jsme Krokodýl, pěkné odpoledne.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Probodíl a Kalův Frk.
2: Pepo, platíš daně? Pochopitelně platím. A nejenom daně, ale i Lence, Ivaně, Kristýně.

Krokodýláci, jak se máte? Babí léto na jižní Moravě. Máme fantastickou zprávu, do zítřka by to mělo vydržet, takže po práci určitě vám hrajeme i k nějakým procházkám, k výletům. Jsme Krokodýl, teď už Train, Hey Soul Sisters.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme. Právě viděl.

0: Tereza Mašková, Marek Lambora, náš příběh Krokodýl.
1: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo.
0: Možná už pomaličku jedete z práce, jste tady správně. Tohle rádio, které vám dotankuje benzín zadarmo.
2: Ahoj, jsem Iveta, bydlím kousek od Tišnova, vyhrála jsem naftu a budu jezdit na výlety. Díky moc, Krokodýle.
0: Zdravíme ji na Tišnovsko, vy si můžete vyhrát další benzín nebo naftu za tento výherní hit. Až zazní Flowrida, tankujeme gratis.
1: Rádio Krokodýl, Jirka Wiener. Krokodýlí zvuky, pravím do tvojí ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráj.
3: Ochrana před špatným počasím nebo nechtěnými návštěvníky. Ano, pálená střešní krytina na tondách ochrání před vším, tedy téměř před vším.
4: Přijela maminka.
3: Svoji tašku Tondach nakoupíte už nyní v prodejnách ProEx 2000. ProEx2000.cz, vše pro vaši novou střechu.
1: Radio Krokodýl.
5: Restaurace Kamel na Mojmírově náměstí znovu ožila. Vaříme výhradně poctivou českou kuchyni a na talíř vám naložíme pořádnou porci jídla. Vybrat si můžete z 5denních menu a pochutnáte si na nich už od 145 korun, včetně polévky. Na Čepura de Gas 10 i 12 a Kozel 11. Kamel Restaurace CZ.

0: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Vaše Toyota. Přijďte si vybrat z široké nabídky vozů Toyota do BS Auto. Těšíme se na vás v autosalonu BS Auto Brno na Veslařské ulici. www.toyotabsauto.cz.
1: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
2: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
3: Když jde o zdraví.
1: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
4: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
5: No jasně, z MND to jde.
4: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mleté maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Je dobré mít se s kým probouzet.
8: To nejlepší po ránu.
7: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

To mi květe na krochu dílo tohle rádio, které vám dotankuje do vašich nádrží benzín zdarma. No a taky, když už ty ceny benzínu rostou, tak my hledáme taky jedny z nejlevnějších benzínek. Že přesvědčíme vás o tom, že v Brně se dá pořád ještě tankovat levně. Víme, kde, prozradíme krokodýlo.

0: Master Kejží na krokodýlo. Teď si dáme tip na levný benzín.
1: Šetříme s krokodýlem.
0: Teď se přesvědčíme, že ještě pořád se dá tankovat levně. Hledáme ty nejlevnější čerpací stanice v Brně okolí a dáme vám tipy. Dneska nafta 48,90, benzín 43,90. No pokud si říkáte kde, tak je to čerpací stanice Tank Ono. Brno ve Slatině. Zastavte se.
1: Šetříme s krokodýlem.
2: Hledáš práci? Pojď pracovat pro Krajský úřad Jihomoravského kraje. Chceš být u projektů, které zlepšují prostředí, ve kterém žiješ? Oceníš rovnováhu mezi pracovním a osobním životem? Mrkni na volná místa. 82% zaměstnanců Krajského úřadu Jihomoravského kraje se těší do práce. Přidáš se? www.kariera-jmk.cz.
3: To máte veku, vlašák, šunku, vařené vejce, okurek, sýr, papriku, všechno nakrájet, namazat, nastrouhat, nazdobit.
4: A proč tak složitě? Na pár kliků máte chlebíčky až u dveří. Nebo se zastavte v naší nové prodejně na Pálavském náměstí 2D v Brně.
3: Široký výběr chlebíčků, mini chlebíčků, kanapek a dalších lahůdek.
4: Chlebíčkový ráj. To jsou chlebíčky pro všechny mlsné jazyčky.
3: www.chlebíčkovýraj.cz.
5: Chlebíčky z chlebíčkového ráje, to můžu.
6: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
7: Technologie naživo, biznis osobně. To je mezinárodní strojírenský veletrh. Více než 1300 průmyslových firm z celého světa předvede, co skutečně funguje v praxi. Digitální továrna, robotická expozice, to nejlepší z automatizace i 3D Expo.
8: MSV 2026.
7: Od 6. do 9. října na výstavišti v Brně.
9: Tati, co je to hybrid?
10: To je auto.
9: A co je to superhybrid?
10: To je Chery.
11: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Super Hybrid již od 519 tisíc korun.
12: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
13: Více na cherrymotor.cz.
14: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 tisíc korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
15: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Na Krokodýlo si pěkně zpíváme Úlala, no a Petra bude zpívat, no, spíš čís. Čerstvé zprávy, o čem budou?
1: Hezké odpoledne a v podzemních garážích Obobi centra bude koncert, kdy uslyšíte za chvilku.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: A my si budeme zpívat Ela Ela. Bude Michael Jackson. Miraj, Eva Farner.

0: Pěkné odpoledne.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
0: Brněnský festival expozice nové hudby letos nabídne klasická díla i večery, kdy budou hudbu spoluvytvářet hrající šachisté, přístroj zaznamenávající mozkovou činnost nebo ruchy ulice. Zahajovací večer v sobotu 3. října nabídne zážitek propojující hudbu, video a světlo s estetikou psychedelického roku a elektronické hudby. Koncert bude v podzemních garážích u Bobby centra, ostatní pak v Besedním domě. Masarykova univerzita a město Brno připravují společný projekt nové základní a mateřské školy v budoucí městské čtvrti Nová Zbrojovka. Vzdělávací instituce s kapacitou 810 dětí bude fungovat jako takzvaná klinická škola. To znamená, že se na jejím chodu přímo podílí univerzita.
1: Rádio Krokodýl, Břeclavsko.
0: Asi 2100 jeseterů malých dnes na 4 místech vypustili do Dyje a Moravy na Břeclavsku zástupci Světového fondu na ochranu přírody. Všechny ryby odchované v rybníku kářství pohořelice mají čip, takže bude možné sledovat jejich pohyb. 5 zápasy dnes v noci odstartuje nový ročník NHL. Jako obhájce Stanleyova poháru do něj vstoupí hokejisté Caroliny, kteří v červnu porazili ve finále playoff Vegas. Navázat na triumfy z let 2024 a 2025 se bude snažit Florida. Nejúspěšnějším mužstvem v základní části loňského ročníku bylo Colorado.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
2: A brněnské jihomoravské silnice pro vás sleduje Martina.
3: Hezké odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. V Brně na Palackého třídě na křižovatce s Husickou ulicí bouralo osobní auto s autobusem. Probíhá tam vyšetřování nehody, čekejte omezený provoz. V Uherském Hradišti na třídě maršála Malinovského na křižovatce s Mánesovou bouralo osobní auto s motorkářem. I tam počítejte s omezením. Silný provoz kamionové dopravy je na D1 mezi Vyškovem a Brnem. Na trase z Brna na Svitavy budete popojíždět mezi Českou a Lipůvkou. A na dálnici D2 na 7. kilometru směrem od Bratislavy na Brno bouralo osobní auto s nákladním. Počítejte se zdržením v koloně. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Martina Podleská.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Je to tady, už dorazil čerstvý Zbyňo.
1: Čerstvý nevím, ale dorazil jsem a moc se těší.
0: Zbyňo, tak nám poraď tedy, ty jsi měl tu chřipku. Nejlepší lék na chřipku je podle tebe co?
1: Jak je to neléčená týden, léčená 7 dnů,
0: tak spánek. No,
1: jenom ležet a spát a odpočívat. No,
0: tak Zbyňo už jde za vámi.
1: Těším
0: no a
1: se.
0: Za okamžik taky brněnský hantec s Žankem.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Vyměním sekundové lepedlo za 3 sekundové. Značka Nestíhám lepit.

0: Dobrý den, nádherný sluný den a krásné úterní odpoledne přeje Krokodýl. Tohle byl král popu a smooth criminal Michael Jackson, Krokodýl, jsme vaše rádio. A právě teď jdeme hantýrovat.
1: Brněnské hantec na rádiu Krokodýl.
0: Pojďme na to, Žany, co jsi vygoumal.
2: Zdar, jak smíňa z krok sníkalo, si komity, co to znamená dýchat na Kikiriksdorfu?
0: Zeptáme se právě teď na Oltecu, to si myslím, že je dobrý nápad.
3: Kikiriksdorf to jsou kohoutovice a dýchat kouřit?
4: Něco s kohoutem to bude nic společného, asi vylíst na kohoutovický kopec.
5: Jít se někam projít na čerstvý vzduch.
6: Dýchat na Kikiriksdorf, tak to nevím, ne.
0: A Žany, na tobě je, jak je to správně?
2: Dechat na Kikiriksdorfu znamená žít v Kohoutovicích. Tak si udělejte vily do kohoutek a mějte bytelný
0: den. Díkec a krásný den přeje Krokodýl.
1: Brněnské hantec na rádiu Krokodýl. Poslouchej rádio Krokodýl.

0: krokodýl. Partnerem soutěže je Japotransport. www.japotransport.cz
1: e-kondomy.cz Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na e-kondomy.cz.
2: Je libo a kučku křoviňák nebo čertí lejno? Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
3: Uni hobby.
2: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
4: Novinka od Ecolube. Aditiva do benzínu i nafty s vysokou účinností. Jeden díl aditiva na 1000 dílů paliva. To je malá dávka a maximální účinek. Praktické balení, snadná aplikace. Výrobky Ecolube. Síla v každé kapce. Nakupujte na oleje.cz.
0: Rádio Krokodýl. Zbyněk Loucký. Jako každý podzim je potřeba svůj vůz připravit na zimní sezónu. Nezapomeňte zkontrolovat autobaterii, provozní kapaliny, ale i funkčnost brzd. Rádio Krokodýl dbá na prevenci.
5: Hledáte nové auto, motorku nebo servis, na který se můžete spolehnout? Zastavte se v Autonově. Najdete u nás skladové modely Škoda a přes 200 prověřených ojetých vozů. Postaráme se o prodej i servis motorek KTM a GasGas. Samozřejmostí je autorizovaný i pozáruční servis vozů Škoda, Volkswagen i Volkswagen užitkové, včetně oprav po nehodě. Autonova. Už více než 50 let na masné uzvonařky. Více na autonova.cz.
0: Radio Krokodýl.
6: Hledáš práci? Pojď pracovat pro Krajský úřad Jihomoravského kraje. Chceš být u projektů, které zlepšují prostředí, ve kterém žiješ? Oceníš rovnováhu mezi pracovním a osobním životem? Mrkni na volná místa. 82% zaměstnanců Krajského úřadu Jihomoravského kraje se těší do práce. Přidáš se? www.kariera-jmk.cz Pravý podzim začíná v Drnholci. Svět dýní je v plném proudu. Největší výstava dýní na jižní Moravě, plná barev, chutí, zábavy a podzimní atmosféry pro celou rodinu. Otevřeno máme denně od 10 do 20 hodin, v sobotu až do 21. Přijďte si užít podzim naplno. Svět dýní v Drnholci čeká právě na vás.
7: Vstávej, jedeme na vodu.
8: Do té zimy, to mám jako vytáhnout pláštěnku.
7: Klid, do tepla, do kina. 52. Mezinárodní filmový festival Ecofilm je totiž celý o vodě. Skvělé filmy a vstupné je dobrovolné. Od 1. do 4. října v Brně v Cinema City Velký špalíček. Pořadatelem je Ministerstvo životního prostředí.
8: A tu pláštěnku fakt nepotřebuju.
7: Ne, a rezervuj místa na www.ecofilm.cz.
9: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
0: Je dobré mít dobré přátelé. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Tady je váš Krokodýl Ace of Base Beautiful Life, tak myslím si, že když je tak hezky jako dneska, tak je to opravdu Beautiful Life, nejlépe s Krokodýlem, rádi vám hrajeme a jestli fandíte hokeji, zvláště pak tomu modro-bílému, tak za chvíli 100% poslouchejte a puste si rádio. Pustím si

0: Krokodýla, náš největší hudební výběr Hang Up a jdeme na Kometu.
1: Kometa, kometa, krokodýl, krokodýl.
0: Krokodýl fandí brněnskému hokeji a mám pro vás dvě vstupenky na páteční zápas Komety s Mladou Boleslaví. Volejte 603 103 103, pojďte do toho právě teď a už se těším, kdo se dovolal. Vstupenky na vás de facto ve studiu čekají. Tak se na to podíváme. Ještě je tam volno, ještě je tam šance. Kometa má v pátek večer doma v 6 právě Mladou Boleslav. No a vy tam můžete s Krokodýlem právě teď vyrazit zcela gratis a zadarmo. Vstupenky na Stadec jsou připraveny. Halo, halo, Zbyňa Krokodýl?
2: Dobrý den.
0: Kdo je tam?
2: Hanka.
0: Blanka?
2: Hanka.
0: Hani, ahoj, hezké odpoledne.
2: Ahoj.
0: Moc zdravím. Prosím tě, Hani, za fandi, jako bys byla na Stadecu právě teď a vstupenky jsou tvoje.
2: Kometa, do toho vyhrajem, hoši, jedeme.
0: Jo, ne, nadarmo se říká, že ženský jsou ještě větší a lepší faninky než chlapy, tak Hani, vstupenky jsou tvoje, gratuluju, užij si to v pátek s Marou Bolsou.
2: Děkuji moc.
0: Není za co, ahoj.
2: Ahoj, ahoj.
3: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu, bez výjimky, jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
4: Skalní mlýn žije. Přijďte v sobotu 10. října od 1:30 na Skalní mlýn v Moravském Krasu. Čeká vás řemeslný jarmark, vinaři, gastrostánky a hudební vystoupení cymbálové muziky Grajcar, Michala Hrůzy a kapely Legendy se vrací. Vstup je zdarma. Přijďte 10. října na Skalní mlýn.
5: Parkování v Brně. Od 5. října se rezidentní parkování rozšiřuje do městské části Bohunice, konkrétně do oblasti 801 Kamenice. Oblast spadá do návštěvnické zóny C s regulací v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovanivbrne.cz.

0: Majitele psů a koček pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
1: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: frekvenci nehledejte. Tady je ta nejlepší, váš krokodýl, 103 FM a všechny další frekvence. Pěkné odpoledne. Hlásíme dojezd k 17. hodině, to znamená další zprávy a ty přináší Petra, co v nich?
1: Hezké odpoledne, Mahenovo divadlo čeká rekonstrukce, i o tom za chvilku.
2: Rádio Krokodýl. Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
3: Pěkné úterý, zveme vás dnes do divadla. Magickou baladu Letnice uvádí činoherní scéna Městského divadla Brno v 19 hodin. Inscenaci Stížená možnost soustředění nabízí divadlo Redota v 19 hodin. Komedii Fichtl nabízí divadlo Bolka Polívky v 19 hodin.
2: Radio Krokodýl.
4: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Navštivte 5. až 11. října Lexus Brno Sokolova 714/2K.
5: Míchejte s námi beton pro Brno.

0: Měď stará, opalovaná, lakovaná nebo pocínovaná jen tento týden za 260 korun za kilo.
1: Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
3: Fantastické dny, fantastické počasí a zítra to bude pokračovat. Tedy slunečno, jedním slovem, večer více oblačnosti. Teploty ráno 12, odpoledne 23 stupňů Celsia.
2: Právě Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
4: Je pět, hezké odpoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
4: Mahenovo divadlo čeká v příštích letech rekonstrukce za 2 miliardy korun. Opravy budovy jsou nezbytné vzhledem k jejímu technickému stavu a zastaralému vybavení. Budova divadla byla dokončena v roce 1882 a byla první divadelní budovou v Evropě vybavenou elektrickým žárovkovým osvětlením. Botanici upozorňují, že včelám, motýlům a dalším opylovačům v Brně chybí kvetoucí plochy. Pomoci může výsev původních druhů na zahradách, balkonech nebo v městské zeleni. Do přírody na okraji Brna proto o víkendu vyrazili dobrovolníci sbírat semena místních planých rostlin. Část si odnesli k vlastnímu výsevu, další využijí do 20 netradičních adventních kalendářů. Ty pak budou k dostání třeba v knihovnách.
2: Rádio Krokodýl, Vyškovsko.
4: Česká armáda v těchto dnech testuje bezpilotní systémy a obranu proti nim ve vojenském újezdu Březina u Vyškova. Cílem cvičení je získat přehled o současných technologiích na trhu. Čeští fotbalisté do 21 let mají před sebou klíčový zápas v kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy v příštím roce. Zítra přivítají v Hradci Králové od 18 hodin Bulhary. Lvíčata před nimi drží druhé místo ve skupině B už jen o bod. V případě výhry by si už před závěrečným zápasem v Portugalsku zajistila účast v listopadové baráži.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
3: Martino, co to dělá?
5: Hezké odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. V Brně v Banskobystrické ulici na křižovatce s ulicí Dlouhé Hony zasahují hasiči u požáru auta. Počítejte s omezeným provozem. Na trase z Brna na Svitavy u Krhova bourala dvě osobní auta. Doprava tam zpomaluje. Na dálnici D2 na 7. kilometru směrem od Bratislavy na Brno probíhají odklízecí práce po nehodě osobního auta s nákladním. Kolona je od 12. kilometru. Na D1 na 206. kilometru směrem z Vyškova na Brno bourala dvě osobní auta. Kolona je od 210. kilometru. Dvoukilometrová kolona vás na D1 čeká před omezením u Brna na 196. kilometru ve směru od Vyškova. A dvoukilometrová kolona je také před zúžením na 168. kilometru ve směru z Prahy na Brno. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistance Martina Podleská.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Dopravní servis vám přináší Master DC, jediný IT partner, kterého vaše firma potřebuje. www.master.cz.
3: Bylo 17. s Krokodýlem, díky, že posloucháte a za chvíli už Zlatíčka, holky a kluci, máme na vás jednu doslova kulturní otázku. Proč chodíme do divadla?
6: Protože bychom se jinak nezabavili.
3: Jo, probereme to za chvíli, 17.04 právě teď a hezký slunný podvečer, či ještě odpoledne přeje Zbyněk Loucký a Krokodýl.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Říká Pavlík tatínkovi. Tati, paní učitelka nám říkala, že si lidé mají navzájem pomáhat. Takže mi dneska uděláš domácí úkol?

0: Krásné odpoledne i podvečer přeje Krokodýle, Vafarna, Všechno nic a děcka nám teďka řeknou úplně všechno. Protože se chystají Zlatíčka.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
0: Holky a kluci, milé děti, jdeme za kulturou. My jsme se totiž rozhodli vás zeptat, proč chodíme do divadla.
2: Brady.

0: protože aby jsme se užili nějakou pomastickou legraci.
1: Protože bychom se jinak nezabavili.
2: Jo, nikdo to neumí říct líp než vy.
3: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Jako každý podzim je potřeba svůj vůz připravit na zimní sezónu. Nezapomeňte zkontrolovat autobaterii, provozní kapaliny, ale i funkčnost brzd. Rádio Krokodýl dbá na prevenci.
4: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes.
5: Autonova Brno, na ulici Masná. Váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.autonova.cz.
3: Rádio Krokodýl, Zbyněk Loucký.
6: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
7: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Vaše Toyota.
8: Přijďte si vybrat z široké nabídky vozů Toyota do BS Auto. Těšíme se na vás v autosalonu BS Auto Brno na Veslařské ulici. www.toyotabsauto.cz.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mleté maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x5 litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Baví tě auta, hudba a komunikace s lidmi? V Ahify hledáme zkušeného prodejce do našeho showroomu v Brně. Ahify, specialisté na autohyfy, odhlučnění vozů a prémiovou autokosmetiku. Přidej se k nám www.ahify.cz.
11: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
12: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
13: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
14: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
15: Restaurace Kamel na Mojmírově náměstí znovu ožila. Vaříme výhradně poctivou českou kuchyni a na talíř vám naložíme pořádnou porci jídla. Vybrat si můžete z 5denních menu a pochutnáte si na nich už od 145 korun, včetně polévky. Na Čepura de Gaz 10 i 12 a Kozel 11. Kamel Restaurace CZ.
16: Je dobré mít parťáka při práci.
3: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Tak nevím, jestli jste v blbým věku. Každopádně jste na správné frekvenci. Tady váš krokodýl, jsme vaše rádio a náš největší hudební výběr, tak přihazujeme Venga Boys, Pakáviči, Waiting for Love. Krokodýl, Zbyňa, hezký podvečer.

0: No to, co je v banku, by rozhodně vyšlo i na Ibicu. We're going to Ibiza.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
0: Banku je totiž 122 950 korun, jedno telefonní číslo 603 103 103 a taky tenhle zvuk, pojďte do toho.
1: Hit za hitem. Radio Krokodýl.

0: krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: Je to tady, halo, halo, krokodýl, kdo je tam?
2: Honza, čau.
1: Honzo, čau, hezké odpoledne. Přeje Zbyňa taky náš bank, ve kterém je téměř 123 tisíc korun, bez 50 koruny, 122 950 korun českých. A jeden zvuk, který už vlastně dobře známe, ale já ho pustím pro pořádek, jo? Honzo, jdeme na to. A teď už máš slovo, fakt jenom ty.
2: No tak já to zkusím, mě na to navedla moje dcera. A ta říkala, že by to mohlo být odtrhávání nebo slepování žvíkačky.
1: Tyjo. No a děti, ty jdou do všeho čistě, ty nelžou, že jo?
2: Prostě bylo by to, to úžasný, cítí. Kdyby to bylo i teď, no.
1: Odlepování žvíkačky, když ji nalepila na patro třeba. Nebo spíš asi, když ji někam spíš, nalepila, tak ne?
2: Spíš někam, no.
1: To se taky stává, ono to hodně lepí potom. To děti dělají a dospělí nadávají potom.
2: Přesně tak.
1: Těžko říct, co to je za žvíkačku. Ale odlepování žvíkačky, to si myslím stoprocentně, že nebylo, Honzo. Poslední okamžik dáme to arbitrovi, to stojí za to. Odlepování žvíkačky, 122 950 korun. Mávni. Můžu dát arbitrovi?
2: Tak určitě. Mně se mě to náladu neskazí, já za chvíli jdu z okny dom, takže každopádně v pohodě.
1: Jestli dobře chápu, tak končíš za kolik? Za 16 minut v 6, že jo?
2: Tak uvidím asi, nějaký. Buď za 16, za 20, za 25 uvidím.
1: A nebo třeba taky vlastně za 2 dny, protože to bys asi někde rovnou slavil.
2: Se uvidí, no.
1: Tak jdeme na to, Honzo. Není to tam? Příjemnou cestu z práce domů a díky za zavolání.
2: Super, díky. Ahoj.
1: Ahoj, ahoj, my navyšujeme bank.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali.

0: Pusťte slunce do svého domova.
1: Ať už stavíte nebo měníte stará střešní okna za nová, zvolte energeticky úsporná střešní okna Velux.
0: A pozor, akce.
1: Za každé okno získejte zpět až 2,5 tisíce korun. Nakupte už nyní ve všech prodejnách Pro X 2000 a také na e-shopu. Střechám opravdu rozumíme a poradíme s výběrem. Pro X 2000.cz.
2: Rádio Krokodýl.
3: Tak se jde na hokej. Kometa Brno vyzve na domácím ledě Mladou Boleslav. Přijďte podpořit svůj klub v třaskavém souboji s dávným rivalem. Kdy? V pátek 2. října od 18 hodin ve Winning Group Areně. Vstupenky jsou v prodeji na webu a v mobilní aplikaci Komety.
4: Hledáš práci? Pojď pracovat pro Krajský úřad Jihomoravského kraje. Chceš být u projektů, které zlepšují prostředí, ve kterém žiješ? Oceníš rovnováhu mezi pracovním a osobním životem? Mrkni na volná místa. 82% zaměstnanců Krajského úřadu Jihomoravského kraje se těší do práce. Přidáš se? www.kariera-jmk.cz.
5: Parkování v Brně. Od 5. října se rezidentní parkování rozšiřuje do městské části Bohunice, konkrétně do oblasti 801 Kamenice. Oblast spadá do návštěvnické zóny C s regulací v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovanivbrne.cz.
6: Technologie naživo, biznis osobně. To je mezinárodní strojírenský veletrh. Více než 1300 průmyslových firm z celého světa předvede, co skutečně funguje v praxi. Digitální továrna, robotická expozice, to nejlepší z automatizace i 3D Expo. MSV
7: 2026.
6: Od 6. do 9. října na výstavišti v Brně.
8: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 6399 korun měsíčně bez DPH s operativním leasingem Kinto One. Všechny vozy jsou navíc k dispozici skladem. Navštivte 5. až 11. října Lexus Brno Sokolova 714/2K.
9: Tati, co je to hybrid?
10: To je auto.
9: A co je to superhybrid?
10: To je Chery.
11: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery superhybrid již od 519 tisíc korun.
12: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
13: Více na cherrymotor.cz.
14: Víte, co jsem si řekla? Dnes vypínám. Žádné povinnosti, žádný spěch. Dnes si budu jen užívat. A tak jsem vyrazila do Termen Resortu Lá. Necelá hodinka od Brna. Příjemně teplá termální voda, klid a pohoda. Přesně to jsem potřebovala. A mám tip i pro vás. Je vám 60 nebo víc? S nabídkou Best Ager si užijete celý den v termálních lázních jen za 30 euro. Od pondělí až do neděle. Termen Resort Lá. Na relax není nikdy pozdě. terme-la.at.
15: Již od středy v nabídce. Oplatky a tak různé druhy za 5,90 a Romadur 100 gramů za 24,90. Najdete v prodejnách Brněnka.
16: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: motýlích křídlech jsme dorazili až k 18. Tak hezký večer vám přeje Krokodýl. A to znamená právě teď taky Petra, která nese další zprávy.
1: Hezké odpoledne, město Brno dnes spustilo pocitovou mapu, i o tom budeme mluvit za chvilku.
2: Rádio Krokodýl.
3: Hrajeme vám hit za hitem.
0: A já mám pocit, že jsme namíchali Clean Bandit, Rockabye.

0: Black Milk. Čas je jenom modrej dým. Přesto, že je to jenom modrej dým, tak je přesně 18.
1: Akce týdne Kovošrotu Barco. Měď stará, opalovaná, lakovaná nebo pocínovaná jen tento týden za 260 korun za kilo. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Stačí dvě slova.

0: V Brně a v Praze se má 2. a 3. října uskutečnit ilegální sjezd až tisíců tuningových aut. Policisté to zjistili zejména ze sociálních sítí. Kvůli srazu speciálně upravených vozů proto připravují rozsáhlá bezpečnostní opatření, která se dotknou téměř celé České republiky. Ze vzduchu bude situaci monitorovat vrtulník s termovizí a drony. S výběrem vysoké školy může studentům pomoci web chcinavejšku.cz, který spustila společnost CIO. Aplikace sdružuje více než 1700 studijních programů českých vysokých škol. Zájemcům poskytne informace o uplatnění absolventů, nástupních platech i odhad, jak moc danou profesi v příštích letech ovlivní umělá inteligence. Součástí aplikace je AI poradce. Čeští fotbaloví reprezentanti dnes odehrají doma proti Anglii 2. zápas v Lize národů. Národní tým v sobotu v premiéře pod španělským trenérem Santim Deniou podlehl v Praze 1-2 Chorvatsku. Hrát se bude na stadionu Pražské Slávie od 20:45.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
2: Martino, už posloucháme.
3: Hezké odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na D1 před zúžením na 168. kilometru ve směru z Prahy na Brno čekejte zhruba 2-kilometrovou kolonu. Před omezením u Brna na 196. kilometru je v obou směrech zhruba 3-kilometrová kolona. Pozorněte na dálnici D46 na 10. kilometru směrem z Olomouce na Vyškov, kde havarovalo osobní auto. Kolona se tam ale netvoří. Na výjezdu z Blanska směrem do Sloupu havarovalo osobní auto, zasahují tam záchranáři a projíždí se kyvadlově. A opatrně ještě na Brněnsku v Rosicích v ulici 1. května, kde na mostku přes potok srazilo osobní auto chodce. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistance Martina Podleská.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Dopravní servis vám přináší Master DC, jediný IT partner, kterého vaše firma potřebuje. www.master.cz

Dobrý večer, přeje Krokodýl. Cena pohonných hmot stoupá, ale my rozdáváme benzín zadarmo. A k tomu hrajeme. Ano, nebudeme vypínat hudbu Don't Stop the Music. Naopak, posíláme vám další hit za hitem. Tak u toho buďte s námi. Tady Krokodýl a Zbyněk Kloucký. Dobrý večer.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Dobrý večer, Krokodýl vám nejenom hraje, ale taky tankuje.
1: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo.
0: Aby ne, na Krokodýlu jsme uvolnili další a další zásoby paliva pro Brno a Jižní Moravu. Úplně zadarmo. Ano, zadarmo. Opravdu stačí jenom poslouchat Krokodýl. A jak vyhrát? No je to jednoduché. Každý všední den máte ve vysílání výherní song. Kdo třeba vyhrál naposledy? Poslouchejte.
2: Ahoj, jsem Iveta, bydlím kousek od Tišnova, vyhrála jsem naftu. A budu jezdit na výlety. Díky moc, Krokodýle.
0: Není za co. Od toho jsme vlastně tady. Ale pozor, další výherní hit je Florida Whistle. Laďte, Krokodýle. My ladíme vás. A jakmile uslyšíte tento hit, tak volejte. A benzín máte gratis.
1: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo.

0: Japotransport. www.japotransport.cz
1: e-kondomy.cz Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na e-kondomy.cz.
2: Je libo akučku, křoviňák nebo čertí lejno? Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
3: Uni hobby.
2: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
4: Novinka od Ekolube. Aditiva do benzínu i nafty s vysokou účinností. Jeden díl aditiva na 1000 dílů paliva. To je malá dávka a maximální účinek. Praktické balení, snadná aplikace. Výrobky Ekolube. Síla v každé kapce. Nakupujte na oleje.cz.
5: Rádio Krokodýl. Zbyněk Kloucký.
6: Krokodýlí zvuky. Pravý do ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun. A soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráj.
7: Pusťte slunce do svého domova.
8: Ať už stavíte nebo měníte stará střešní okna za nová, zvolte energeticky úsporná střešní okna Velux.
7: A pozor, akce.
8: Za každé okno získejte zpět až 2,5 tisíce korun. Nakupte už nyní ve všech prodejnách Pro X 2000 a také na e-shopu. Střechám opravdu rozumíme a poradíme s výběrem. Pro X 2000.cz
5: Rádio Krokodýl.
9: Chtěli byste se alespoň na chvilku ocitnout v pohádce? Režisér Zdeněk Troška, mistr české pohádky, se v Brně představuje originálními kostýmy a zajímavostmi ze 6 nejúspěšnějších titulů. O princezně Jasněnce a létajícím ševci, z pekla štěstí, princezna Zemlejna, nejkrásnější hádanka a další. Nebude chybět ani pohádka pro dospělé Slunce seno. Výstava kostýmů v Letohrádku Mitrovských od 26. září do 22. listopadu denně kromě pondělí. Letohradek Brno.cz
10: Vítejte v ráji promlsné jazyčky. V chlebíčkovém ráji.
11: Tady se splní vaše chlebíčkové sny.
10: Nabízíme široký výběr chlebíčků, mini chlebíčků, kanapek a dalších pochoutek.
11: Navštivte www.chlebíčkovýraj.cz a zažijte lahůdkové dobrodružství. Nebo se zastavte v naší nové prodejně na Pálavském náměstí 2D v Brně.
10: Chlebíčky z chlebíčkového ráje. To můžu.
11: Chlebíčkový ráj. Nebeská pochoutky pro chuťové buňky.
12: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Vaše Toyota. Přijďte si vybrat z široké nabídky vozů Toyota do BS Auto. Těšíme se na vás v autosalonu BS Auto Brno na Veslařské ulici. www.toyotabsauto.cz
13: Je dobré mít někoho, kdo vás má rád. Krokodýl. Rádio, které pomáhá.

Dobrý úterní večer s krokodýlem, je to večer s datem 29. září 2026, bylo 6:30, dívám se rychle do kalendáře. Dneska je tam Michal a Michael, to jsou takoví šampioni dnešního dne, mají svátek a my jim přejeme všechno nejlepší.

0: Taky máte dnes celý den pocit, že je vlastně pondělí? No, tak se pojďme ještě právě teď poohlédnout za tím prodlouženým víkendem.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
0: Jaký byl ten prodloužený víkend z pohledu městské policie, to nám právě teď řekne Markéta Skřivánková.
2: Pěkný den posluchačům Rádia Krokodýl. Strážníci se o víkendu zabývali mimo jiné sporem mezi dvěma spolubydlícími v Husovicích. 66-letému muži se nelíbilo, že o 20 let mladší muž si při opravě pokoje pouští nahlas rádio. Dožadoval se prý, aby ho vypnul, a když to neudělal hned, dal mu prý několik ran pěstí do obličeje. Strážníci se ujistili, že je napadený muž v pořádku, a hned na to případ s podezřením na narušení občanského soužití postoupili úředníkům. V noci na sobotu vyjížděla hlídka městské policie do Žebětína, kde na konečné zastávce podle svědka ležela podnapilá žena přímo na silnici. Po probuzení ale strážníkům jen vulgárně nadávala a odmítala spolupracovat. Když začala ohrožovat sebe i hlídku, skončila v poutech. Teď jí za znevážení postavení úřední osoby a neuposlechnutí výzvy hrozí pokuta. V pátek večer pomáhali strážníci dívce ve špatném psychickém stavu. Podle kamarádky dokonce vyhrožovala, že si něco udělá. Lidka proto raději přivolala zdravotníky, kteří dívku převezli do psychiatrické nemocnice. Děkuji za pozornost a přeji ničím nerušený poslech Rádia Krokodýl.
0: Děkujeme, hezký večer.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
3: Stávej, jedeme na vodu.
4: Do té zimy, to mám jako vytáhnout pláštěnku.
3: Klid, do tepla, do kina. 52. Mezinárodní filmový festival Ecofilm je totiž celý o vodě. Skvělé filmy a vstupné je dobrovolné. Od 1. do 4. října v Brně v Cinema City Velký špalíček. Pořadatelem je Ministerstvo životního prostředí.
4: A tu pláštěnku fakt nepotřebuju.
3: Ne, a rezervuj místa na www.ecofilm.cz.
5: Baštím, baštíš, baštírna.
6: Čas na změnu. Dopřejte svým lidem v kanceláři i v dílně obědy, na které se budou těšit. Vozíme čerstvé a chutné jídlo přímo do vaší firmy.
5: Ochutnejte rozdíl na baštírnaslatina.cz. První týden pro novou firmu se slevou 30%. baštírnaslatina.cz. Mňam.
7: Pravý podzim začíná v Drnholci. Svět dýní je v plném proudu. Největší výstava dýní na Jižní Moravě, plná barev, chutí, zábavy a podzimní atmosféry pro celou rodinu. Otevřeno máme denně od 10 do 20 hodin, v sobotu až do 21. Přijďte si užít podzim naplno. Svět dýní v Drnholci čeká právě na vás.
8: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
9: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
1: Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

0: krokodýláci. Chystáme úterní hity na přání. Dobrý večer.
1: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Ještě taky budeme vybírat mi Jamily a Superstar. I don't know. Příšně zatančíme. Zaspomínáme na léto, ale myslím léto 95.
2: A tenhle ten svět byl lepší než teď. Ale
0: jsme Krokodýla, můžete se těšit na hit za hitem.
1: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Zítra se těšte na nádherný slunečný den, večer možná trošku více oblačnosti, teploty zítra ráno 12, odpoledne fantastických 23 stupňů Celsia.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
3: Hráz brněnské přehrady se ode dneška kvůli rozsáhlé rekonstrukci zcela uzavřela. Jde o první velkou rekonstrukci v historii hráze. Práce za zhruba 46 milionů korun potrvají až do prosince příštího roku. Mahenovo divadlo čeká v příštích letech rekonstrukce za 2 miliardy korun. Opravy budovy jsou nezbytné vzhledem k jejímu technickému stavu a zastaralému vybavení. Botanici upozorňují, že včelám, motýlům a dalším opylovačům v Brně chybí kvetoucí plochy. Pomoci může výsev původních druhů na zahradách, balkonech nebo v městské zeleni.
1: Přehled dnešních událostí z Brna a Jižní Moravy na rádiu Krokodýl. Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Jdeme ještě rychle za Martinou. Martino, posloucháme. Jak to vypadá?
4: Rádia Krokodýl. Na D1 před zúžením na 168. kilometru ve směru z Prahy na Brno čekejte zhruba 2-kilometrovou kolonu. Před omezením u Brna na 196. kilometru je v obou směrech zhruba 3-kilometrová kolona. Pozorněte na dálnici D46 na 10. kilometru směrem z Olomouce na Vyškov, kde havarovalo osobní auto. Kolona se tam ale netvoří. Na výjezdu z Blanska směrem do Sloupu havarovalo osobní auto, zasahují tam záchranáři a projíždí se kyvadlově. A opatrně ještě na Brněnsku v Rosicích v ulici 1. května, kde na mostku přes potok srazilo osobní auto chodce. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistance Martina Podleská.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Dopravní servis vám přináší Master DC, jediný IT partner, kterého vaše firma potřebuje. www.master.cz

kdo jiný než Jirka Wiener a jeho úterní hity na přání. Bylo 7, tak si to užijte a hlavně volejte Krokodýl 600 300 303. Jirka už se těší a chystá. Dobrý večer, přeje Zbyněk Loucký, užijte si to s Jirkou, naslyšenou, ahoj.

Carly Rae Jepsen, tady je Krokodýl, Jirka s vámi, no a teď už taky vy, krokodýláci. Můžete volat, vybírat, tady jsou hity na přání, ptám se, co vám pustím, co to bude. Volejte studio 603 103 103, hity na přání, na Krokodýlo. Právě teď, tak pěkný večer, Brno, Jižní Morava.

0: Jamelia, superstar, tady Krokodýl, tohle jsou i ty na přání a my už zdravíme prvního volajícího. Krokodýl, kdo tam?
1: Dobrý večer, ahoj všem, krásný pozdní večer. A já bych chtěl poslat písničku, kterou jsme si domluvili, Hozdík David, Dan, Zenda, Brambořík, policajt Krkovičkový Kocourek.
0: No.
1: No, samozřejmě vám všem do rádia Krokodýl, teta Paťa, Petr, jo, potom užívá i Slavko Medvíž výtahy, prostě jako hotovo.
0: Rádi zahrajeme, tak se měj krásně. No a vy ostatní volejte studio 603 103 103 Krokodýl, hity na přání.

0: Tady jsou hity na přání, jsme Krokodýl, hrajeme podle vás, kdo tam, haló?
1: Hezký úterní večer, tady Marek z obce Znojma.
0: Marku, zdravíme tě, tak jak se máte na Znojemsku?
1: No, teď momentálně jako uklidím nádobí a tam se na druhé straně dělají ořechy loupou, takže to prodávám.
0: No tak to je pohodička, komu zahrajeme?
1: No, zahraju pro všechny lidičky a pro vás do rádia, protože jste dobrý rádio, takže Robin S. Šoumilov.
0: Už to letí, Krokodýláci, můžete volat studio. 603 103 103. Co si pustíme? Hrajeme na celé Brno, celou Jižní Moravu i Vysočinu. Já jsem Jirka a ptám se, co vám pustím. Hity na přání, Krokodýl.

0: Hity na přání. Jsme Krokodýl, kdo pak se dovolal, halo?
1: Eva, přeji dobrý večer všem.
0: Evo, taky zdravíme. Tak co si pustíme, pro koho?
1: Já bych chtěla zahrát všem Michalům dnešnímu svátku a hlavně tomu našemu, máme syna Michala. Přáním, že by bylo strašně fajn, kdyby bylo všechno jako dřív, písničku Nosím černý brejle.
0: No tak jo, dáme si to, tak zdravíme Michala, mějte se.
1: Děkuju.
0: Tak svátku z Krokodýla. Rádio Krokodýl. Hity na přání. Pro celé Brno a Jižní Moravu. Volej právě teď 603 103 103. Nosím černý brejle.

0: Hity na přání, pojďme na telefon, kdo pak se dovolal, haló?
1: Takže dobrý večer, tady Radka, začaný u Brna. Chtěla bych poslat písničku i za mou kamarádku Aničku, chceme se zapojit do vaší takové hudební soutěže, posíláme i pánu Andělu. A byla by to písnička Mandolína.
0: Už to letí, holky, díky, že jste zavolali. Ahoj.
1: Posloucháme každý večer, ahoj.
0: Díky, že jste s námi. 603 103 103 Krokodýl. Hity na přání.

0: Adam Ďurica, Mandolína, no a teď už Milan Dvojka na telefonní lince, ahoj.
1: Čau, po delší době, rád jsem se dovolal.
0: Vítej, koho pozdravíš?
1: Takže zdravím všechny moderátory Rády a Krokodil, zdravím mají takovýto zázemí, co není vidět, zdravím Janča Houbová Černá, samozřejmě zdravím Petra Holíka, potom bych chtěl takovou tu klasiku, když jsem dlouho nevolal, Peťulka s Mírou, zdravím taky Slavkov, Vildu, který mě volá, zdravím samozřejmě na Kociánku, Milana Jedničku, zdravím Milana Trojku, jeho tačku do rybářského nebe a zdravím ještě Jirka Kuchtík, Kutná hora, alias už teď je tady hrát nebo někde tam poblíž a zdravím Zámoří a všechny lidi, kteří poslouchají Rádio Krokodýl a ještě zdravím Toma na Přehradu.
0: Milane, moc děkujeme.
1: Vybrali a jste perfektní rádio.
0: Robbie Williams, Supreme, i pro tebe, tvoje oblíbená. Ahoj.
1: Díky, čau, čau.

0: Rádio Krokodýl a hity na psání. Každý večer hrajeme podle vás. Hity na psání. Už dnes po 19. hodině volej Studio Krokodýla a my ti okamžitě zahrajeme tvůj oblíbený hit, který uslyší celé Brno a Jižní Morava. Jako každý podzim je potřeba svůj vůz připravit na zimní sezónu. Nezapomeňte zkontrolovat autobaterii, provozní kapaliny, ale i funkčnost brzd. Rádio Krokodýl dbá na prevenci.
1: Hledáte nové auto, motorku nebo servis, na který se můžete spolehnout? Zastavte se v Autonově. Najdete u nás skladové modely Škoda a přes 200 prověřených ojetých vozů. Postaráme se o prodej i servis motorek KTM a GasGas. Samozřejmostí je autorizovaný i pozáruční servis vozů Škoda, Volkswagen i Volkswagen užitkové, včetně oprav po nehodě. Autonova. Už více než 50 let na masné uzvonařky. Více na autonova.cz.
0: Je dobré mít spřízněnou duši. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: tady jsou hity na přání kroků díl. My už jdeme na telefon. Kdo se dovolal, odkud? Halo?
1: Já vás zdravím. Ahoj. Tady odkud, to je Balčovca z Lípně, to je na trasi s váma, s váma kontaktuje bezvadně.
0: No tak pojďme ho pozdravit, protože Michal má dneska svátek, že jo?
1: Přesně chci mu povstat svátečku. A i vám máte krásné výrobky rádio, tady vám. Jo, Jirkovi, vám všem ostatním, mají Honzovi dáme na leze tady po vašich skutálech, který fungují bezvadně. Jo, a všem vám úplně bezvadně díky moc.
0: Rádi zahrajeme, tak se mějte krásně, ahoj.
1: Díky moc a zase příště, nashle.
0: Krokodýl, tady jsou hity na přání, volejte studio, číslo do studia je 603. 103, 103, já jsem Jirka, ptám se, co si pustíme, co to bude. Volejte, vybírejte, jsme tady pro vás, hrajeme na celé Brno, celou Jižní Moravu, jsme váš krokodýl.

0: tak všem Michalům přejeme všechno nej. No a my jdeme na telefon. Kdo pak se dovolal? Haló.
1: Čauko, zdraví, Michal Bajka do slyšeň.
0: Nazdar, Majky, tak komu zahraješ? Povídej, pro koho to bude?
1: Tak určitě pro tebe, pro celý tým Krokodýla, že jste nejlepší, pro mé rodiče, pro všechny dobrý včera na tom psím dnu, na těch Vinohradech, pro všechny komentáky, zdrojováky a všem Michalům svátku co nejlepší, hlavně zdravíčko a tak.
0: No tak všechno nejlepší pro tebe, Michale,
1: díky,
0: jo?
1: Čau, čau.
0: Ahoj. A vy si zavolíte do Krokodýla, číslo je 603 103 103.

na krokodýlo Juanes. Adios Lepido. No tak hit taky prdka pro Věrku, která jezdí po Brně jako taxikářka. Tak pro všechny taxikáře a taxikářky z krokodýla Duran Duran právě teď.

0: Duran Duran na Krokodýlo. Nezapomeňte, že se s námi můžete taky spojit prostřednictvím naší apky. I na tu se podíváme už za malou chvíli. No a teď je písnička taky pro Petra. Máme zahrát Dolíšně, tam se poslouchá pravidelně Krokodýl Miraj.
1: Novinka Rádia Krokodýl. Miraj, malinovej

0: Novinka.
1: Každá letní láska zmizela jak prázdniny. Naplnila nás tak, že neměli jsme prázdný dny.

0: s vámi je Krokodýl, tady vaše rádio. Užíváte si babí leto tady na Jižní Moravě. No a my máme pozdravit taky do Hrušova, kde poslouchá Petra, pro celou její partičku, která poslouchá taky přes apku Rádia Krokodýl. Díky, že jste s námi.
1: Mějte Krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
1: Na celé Brno, celou Jižní Moravu další hity. Alvaro Soler. Do Vyškova na 102,6 FM poletí je Mike Oldfield. A do Břeclavy na 99,1 z Krokodýla i partička Jelen. Tak to vám bude hrát Krokodýl po 20. hodině.
2: Tati, co je to hybrid?
3: To je auto.
2: A co je to superhybrid?
3: To je Chery.
4: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Superhybrid již od 519 tisíc korun.
5: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
6: Více na cherrymotor.cz.
7: B2Kán. Filmová přehlídka z Berlína, Benátek a Kán je zpět. 13. ročník přinese oceňovaný thriller Minotaur režiséra Andreje Zvjagenčeva, hypnotickou noir Odysseu, její soukromé peklo od Nikolase Windinga Refna nebo romantickou tragikomedii Žádní dobří muži režisérky Šabanu Sadát. Filmová přehlídka B2Kán od 7. do 14. října v kinech po celé republice. Více informací najdete na b2can.cz.
8: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
9: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
10: Když jde o zdraví.
8: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
9: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
11: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: I ve středu si na Jižní Moravě užijeme babí léto. Čekáme skoro jasno, teploty kolem 24 stupňů Celsia.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
12: Město dnes spustilo pocitovou mapu. Poprvé se zaměřuje nejen na samotné Brno, ale na celé území brněnské metropolitní oblasti. Do online ankety se mohou lidé zapojit až do 31. března příštího roku. V Brně a v Praze se má 2. a 3. října uskutečnit ilegální sjezd až tisíců tuningových aut. Policisté proto chystají rozsáhlá bezpečnostní opatření, která se dotknou téměř celé České republiky. Česká armáda v těchto dnech testuje bezpilotní systémy a obranu proti nim ve vojenském újezdu Březina u Vyškova. Cílem cvičení je získat přehled o současných technologiích na trhu.
0: Přehled dnešních událostí z Brna a Jižní Moravy.

Na kroku dílo naprosto a pohodička Lighthouse Family High, pohled do roku 98. Jsme kroku díl vaše rádio, jaký byl prodloužený víkend tady ve městě, i to budeme zjišťovat za malou chvíli na kroku dílo.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: Za sebou máme díky státnímu svátku prodloužený víkend, no a tak jsme zjišťovali, jaký byl. Z pohledu mluvčího městské policie Brno na telefonní lince je Markéta Skřivánková. Zdravíme.
2: Pěkný den posluchačům Rádia Krokodýl. Strážníci se o víkendu zabývali mimo jiné sporem mezi dvěma spolubydlícími v Husovicích. 66-letému muži se nelíbilo, že o 20 let mladší muž si při opravě pokoje pouští na hlas rádio. Dožadoval se prý, aby ho vypnul, a když to neudělal hned, dal mu prý několikrát pěstí do obličeje. Strážníci se ujistili, že je napadený muž v pořádku, a hned na to případ s podezřením na narušení občanského soužití postoupili úředníkům. V noci na sobotu vyjížděla hlídka městské policie do Žebětína, kde na konečné zastávce podle svědka ležela podnapilá žena přímo na silnici. Po probuzení ale strážníkům jen vulgárně nadávala a odmítala spolupracovat. Když začala ohrožovat sebe i hlídku, skončila v poutech. Teď jí za znevážení postavení úřední osoby a neuposlechnutí výzvy hrozí pokuta. V pátek večer pomáhali strážníci dívce ve špatném psychickém stavu. Podle kamarádky dokonce vyhrožovala, že si něco udělá. Lidka proto raději přivolala zdravotníky, kteří dívku převezli do psychiatrické nemocnice. Děkuji za pozornost a přeji ničím nerušený poslech Rádia Krokodýl.
1: Tak děkujeme, městská policie Brno, o tom, jaký byl prodloužený víkend tady ve městě.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Rádio Krokodýl. Jirka Wiener. Je dobré mít přítele na celý život. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Tady je kroku dělo, tady vaše rádio, no a za okamžik se podíváme taky na tip na tento týden. Spojíme se s dopravním podnikem města Brna, chystají pro vás něco extra. Víme co? Prozradíme. A pak

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: teď. Krokodýláci, tip pro vás, jestli vás někdy zajímalo, co se děje s brněnskou šalinou, když zrovna nevozí cestující, tak v sobotu budete mít možnost podívat se přímo do zákulisí, ale víc už z dopravního podniku města Brna Hana Tomaštíková.
1: V sobotu 3. října otevřeme veřejnosti ústřední dílny v Medlánkách a návštěvníkům nabídneme pohled do míst, kde se u nás opravují tramvaje anebo kompletují nové tramvaje typu drak. Představeny budou ukázky soustružení kol, práce na vedácích a montážních kanálech. Lidé si budou moci prohlédnout karosárnu, kabelárnu, lachovnu a další naše pracoviště. Připraveny také budou komentované prohlídky anebo bohatý program pro děti. Akce začíná 3. října ve 13 hodin a potrvá do 17. hodiny. Z centra se lidé do medlánských ústředních dílen dostanou tramvají číslo 1 s výstupem na Hudcové anebo speciálními retro tramvajemi.
0: Tohle parádní tip na víkend. Brněnský dopravní podnik otevře své dílny. V sobotu nabídne pohled do zákulisí.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
3: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Vysavač. Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
1: Po 21. z Krokodýla hit za hitem je do Hodonína Shakira. Do Blanska pošleme Sabrinu Boys. A pozdrav taky do Líšně z Krokodýla Miraj. Tak to na večer třeba i na čerpací stanice hrajeme.
0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: I ve středu si na jižní Moravě užijeme babí léto. Čekáme skoro jasno, teploty kolem 24 stupňů Celsia.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
2: Hra z brněnské přehrady se ode dneška kvůli rozsáhlé rekonstrukci zcela uzavřela. Jde o první velkou rekonstrukci v historii hráze. Práce za zhruba 46 milionů korun potrvají až do prosince příštího roku. Mahenovo divadlo čeká v příštích letech rekonstrukce za 2 miliardy korun. Opravy budovy jsou nezbytné vzhledem k jejímu technickému stavu a zastaralému vybavení. Botanici upozorňují, že včelám, motýlům a dalším opylovačům v Brně chybí kvetoucí plochy. Pomoci může výsev původních druhů na zahradách, balkonech nebo v městské zeleni.
0: Přehled dnešních událostí z Brna a jižní Moravy

Jarek Hemala vás zdraví, rozjíždíme ten 29. zářijový a já věřím, že dnešní první pracovní den v tomto týdnu jste zvládli na pohodu a úterní noci užijete, jak se patří.

0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
2: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Jako každý podzim je potřeba svůj vůz připravit na zimní sezónu. Nezapomeňte zkontrolovat autobaterii, provozní kapaliny, ale i funkčnost brzd. Rádio Krokodýl dbá na prevenci.
1: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes.
2: Autonova Brno, na ulici Masná. Váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.autonova.cz.
0: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: I ve středu si na jižní Moravě užijeme babí léto. Čekáme skoro jasno, teploty kolem 24 stupňů Celsia.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
2: Město dnes spustilo pocitovou mapu. Poprvé se zaměřuje nejen na samotné Brno, ale na celé území brněnské metropolitní oblasti. Do online ankety se mohou lidé zapojit až do 31. března příštího roku. V Brně a v Praze se má 2. a 3. října uskutečnit ilegální sjezd až tisíců tuningových aut. Policisté proto chystají rozsáhlá bezpečnostní opatření, která se dotknou téměř celé České republiky. Česká armáda v těchto dnech testuje bezpilotní systémy a obranu proti nim ve vojenském újezdu Březina u Vyškova. Cílem cvičení je získat přehled o současných technologiích na trhu.
0: Přehled dnešních událostí z Brna a jižní Moravy.

Skvělé hity jsou připraveny pro vás ve vysílání Krokodýla, vás zdraví Jarek. Teď budeme hrát, a to konkrétně pěkně na Svitavsko. Ano, Svitavy nás ladí a poslouchají na 96,3 FM. Tak pěkný poslech, hezkou noc a užívejte s námi hit za hitem.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Největší hudební výběr má pro vás Krokodýl a dneska máme Světový den srdce, tak doufám, že máte srdce na správném místě, v pořádku, zdravé, no a den srdce si pěkně užijete. 29. zářijovou noc, jak by smet, i další hity u nás na Krokodýlu.

0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: I ve středu si na jižní Moravě užijeme babí léto. Čekáme skoro jasno, teploty kolem 24 stupňů Celsia.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
2: Hráz brněnské přehrady se ode dneška kvůli rozsáhlé rekonstrukci zcela uzavřela. Jde o první velkou rekonstrukci v historii hráze. Práce za zhruba 46 milionů korun potrvají až do prosince příštího roku. Mahenovo divadlo čeká v příštích letech rekonstrukce za 2 miliardy korun. Opravy budovy jsou nezbytné vzhledem k jejímu technickému stavu a zastaralému vybavení. Botanici upozorňují, že včelám, motýlům a dalším opylovačům v Brně chybí kvetoucí plochy. Pomoci může výsev původních druhů na zahradách, balkonech nebo v městské zeleni.
0: Přehled dnešních událostí z Brna a jižní Moravy.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Na krokodýlu jsou připravené další hity. Pranostika dnešního dne také připravena, když mrazy časně před svatým Michalem přicházejí, tedy po svatém Matěji zdlouhá zase se navracejí. No, to jest pranostika pro dnešní den. Tak doufám, že jste si užili parádně dnešní 29. zářijový den a užijete si báječnou noc společně s krokodýlem.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Půlnoc se nám blíží ve vysílání Krokodýla, ale jestli vám Jarek, nezapomeňte, že i zítra budeme hrát o prachy přímo do ruky v soutěži Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Zítra po ránu vám nabídneme peníze, já nabízím ten největší hudební výběr právě teď.

Je dobré mít přítele na celý život. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále

kolikrát budem ponocovat a necháme čas kolem nás ubíhat. Je skoro půlnoc, já bych tě chtěl moc.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

Jste s krokodýlem, což je dobře, Jarek přeje krásný poslech. No a my se jdeme podívat na jedno skvělé lepidlo na kosti. Ano, s léčbou tříštivých zlomenin může v budoucnu pomoci kostní lepidlo, které testují vědci z výzkumného centra CEJTEC Vysokého učení technického v Brně. Jednotlivé úlomky lze přilepit na své místo, poté se lepidlo postupně vstřebá a rozloží na látky, které se v těle běžně vyskytují. Lékaři mohou do lepidla přidat také antibakteriální a hojivé látky. To je paráda, co? Tak vidíme, jak ten test celkově dopadne. Teď další tip pro vás pro dobrou náladu.

být nikdy sám. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Na Lesné vysvětili kostel Marie Restituty, oltář ukrývá ostatky svědců. I právě na to koukneme teď ve vysílání Krokodýla. Určitě spousty z vás, pokud jezdíte Brdem, jste si všimli tohoto krásného kostelu, který na dálku je vidět. A několik stovek věřících zaplnilo kostel právě blahoslavené Marie Restituty v Brně Lesné. Chrám, který slouží věřícím už od roku 2020, nyní po dokončení potřebného vybavení slavnostně vysvětil brněnský biskup Pavel Konzbul. Stavbu za 137,5 milionů korun zaplatili dary věřících. Tak, jenom abyste viděli, když půjdete kolem, už je to ofiko, ať se samozřejmě vám kostel líbí, užijte si samozřejmě bohoslužby a vůbec další věci, které se tam budou odehrávat.

Znám smutek rozbitých soukolí, kdy do srdcí žití zabolí a ví. Jak vše to hezké pomalu zraje, pak na dlaních taje, jak loňský sníh.

tváří. Mám lísky na snění, co vynesou hnění, a dobře vím. Znám na poušti břehy, co vyrostou.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Rádio Krokodýl. Hit za hitem. Hit za hitem.

mít parťáka při práci. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.